0: tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
1: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
2: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá. Dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Radio Impuls Šumava.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik věší reprezentační kopačky na hřebík. Konec reprezentační kariéry oznámil poté, co na světovém šampionátu v Americe naši vypadli už po skupině. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle Šika navíc a potřebuje řadu věcí změnit. Slunečnou oblohu dnes doplní maximální teploty mezi 32 a 37 stupni. Na severovýchodě bude místy kolem 31. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt.

12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Vedro nabírá v Česku na obrátkách. Teplotní rekord pro 25. červen včera překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic u nás. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako o den dříve v Doksanech na Litoměřicku, kde včera bylo 37,5 stupně. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna extrémních veder má ale vrchol teprve před sebou. Už dnes teploty na většině území překročí 34 stupňů. O víkendu se pak mají teploty přiblížit až ke 40. V Paříži jsou přetížené nemocnice. Kapacity zdravotnických zařízení naplnilo právě současné horko. Paříž proto sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Chce tak předejít tomu, aby někteří lidé chtěli alkoholickými nápoji zahnat žízeň vyvolanou velkým teplem. Francie se potýká s rekordními teplotami stejně jako další evropské země. Na řadě míst už včera rtuť teploměrů vystoupila nad 40 stupňů a úlevu meteorologové nepředpovídají ani pro dnešek. Pařížská policie se kvůli horku spojí s organizátory kulturních a sportovních akcí a probere s nimi, jestli by je vzhledem k počasí nebylo vhodnější zrušit. Na hřbitově v Sokolově vznikne nové pietní místo. Má připomínat ženy ze svatavského koncentračního tábora, které v roce 1945 pochovali za hřbitovní zdí v masovém hrobě.
2: Tábor ve Svatavě nebyl přímo vyhlazovací, ale patřil k největším z pohledu dnešního Česka. Ženy během války pracovaly v letecké továrně. Pietní místo vznikne na Sokolovském hřbitově. Půjde o symbolické velké hroby obehnané nízkým plůtkem a pamětní knihou. Ta bude vyprávět příběhy vězněných. Sokolovská radnice chce mít vše hotovo do září. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slavný lachtaní rod má v Zoo Praha pokračovatele. V zahradě v Troji se narodil lachtan jihoafrický. Jde o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Zoo v tiskové zprávě uvedla, že se mládě samečka narodilo samici Daisy 5. června. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v Německu. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka. Chovatelé proto museli přistoupit k příkrmům. Podle zahrady ale mládě pomalu přibírá a začíná si i hrát. Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci jeho Korejců, jeho Africké republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků republikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále a tak dále.
1: K neúspěchu na světovém šampionátu se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Dnešek bude slunečný, ale také pořádně horký. Na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů. Jinak bude ještě tepleji, naměříme mezi 32 a 37 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

0: Horko v Česku míří ke svému vrcholu. Už dnes se teploty na většině území přehoupnou přes 34 stupňů. Od zítřka bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. O víkendu bychom mohli naměřit i 40 stupňů. Kvůli extrémním teplotám hrozí komplikace v energetice, dopravě nebo třeba službách. Vlna veder má podle meteorologů skončit v pondělí s příchodem studené fronty. A horké dny ve velkém zaměstnávají zdravotníky. Pražské nemocnice i záchranka zaznamenaly v souvislosti s vedry nárůst počtu pacientů. Agentura ČTK to zjistila z vyjádření jejich mluvčích. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byly ale také dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin, které tělo ztrácí pocením. V horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
1: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
0: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
2: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá. Dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
0: Fotbalový útočník Patrik Šik věší reprezentační kopačky na hřebík. Konec reprezentační kariéry oznámil poté, co na světovém šampionátu v Americe naši vypadli už po skupině. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle Šika navíc a potřebuje řadu věcí změnit. Slunečnou oblohu dnes doplní maximální teploty mezi 32 a 37 stupni. Na severovýchodě bude místy kolem 31. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Vedro nabírá v Česku na obrátkách. Teplotní rekord pro 25. červen včera překonala víc než polovina dlouhodobě měřících stanic u nás. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako o den dříve v Doksanech na Litoměřicku, kde včera bylo 37,5 stupně. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Vlna extrémních veder má ale vrchol teprve před sebou. Už dnes teploty na většině území překročí 34 stupňů. O víkendu se pak mají teploty přiblížit až ke 40. V Paříži jsou přetížené nemocnice. Kapacity zdravotnických zařízení naplnilo právě současné horko. Paříž proto sáhne k některým preventivním opatřením. S odkazem na policejního prefekta to píše agentura AFP. Francouzská metropole podle něho dnes zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Chce tak předejít tomu, aby někteří lidé chtěli alkoholickými nápoji zahnat žízeň vyvolanou velkým teplem. Francie se potýká s rekordními teplotami stejně jako další evropské země. Na řadě míst už včera rtuť teploměrů vystoupila nad 40 stupňů a úlevu meteorologové nepředpovídají ani pro dnešek. Pařížská policie se kvůli horku spojí s organizátory kulturních a sportovních akcí a probere s nimi, jestli by je vzhledem k počasí nebylo vhodnější zrušit. Na hřbitově v Sokolově vznikne nové pietní místo. Má připomínat ženy ze svatavského koncentračního tábora, které v roce 1945 pochovaly za hřbitovní zdí v masovém hrobě.
2: Tábor ve Svatavě nebyl přímo vyhlazovací, ale patřil k největším z pohledu dnešního Česka. Ženy během války pracovaly v letecké továrně. Pietní místo vznikne na Sokolovském hřbitově. Půjde o symbolické velké hroby obehnané nízkým plůtkem a pamětní knihou. Ta bude vyprávět příběhy vězněných. Sokolovská radnice chce mít vše hotovo do září. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slavný lachtaní rod má v Zoo Praha pokračovatele. V zahradě v Troji se narodil lachtan jihoafrický. Jde o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Zoo v tiskové zprávě uvedla, že se mládě samečka narodilo samici Daisy 5. června. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v Německu. Samice Daisy neměla zpočátku pro svého prvního potomka dostatek mléka. Chovatelé proto museli přistoupit k příkrmům. Podle zahrady ale mládě pomalu přibírá a začíná si i hrát. Jeden získaný bod na mistrovství světa byl pro naše fotbalisty maximum. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil bývalý reprezentant Milan Luhový. Osobně nečekal, že v konkurenci Jihokorejců, Jihoafrické republiky a Mexika postoupíme na šampionátu ze základní skupiny. Jeden jediný získaný bod ho proto nepřekvapil. Podle Luhového jde o hlubší problém. Tuzemský fotbal podle něho upadá a potřebuje kompletní restart, a to od těch nejmenších.
3: To se musí sestavit tým odborníků republikově, připravit změny komplexně, nechat vystudovat trenéry, vybavit materiálně jednotlivé věci, tělocvičny, tréninkové centra a tak dále, tak dále.
1: K neúspěchu na světovém šampionátu se vyjádřil na síti X třeba také předseda fotbalové asociace David Trunda. I on se po vyřazení národního mužstva vyslovil pro větší práci s dětmi a mládeží. Dnešek bude slunečný, ale také pořádně horký. Na severovýchodě naměříme místy kolem 31 stupňů. Jinak bude ještě tepleji, naměříme mezi 32 a 37 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

cizích látek.

trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to...

či horu trápení, věčný hřích, královské žezlo, tatův meč, pohyby, gesta, kroky, řeč, to je jen povrch, já

a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: spát, probouzím se. Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. Hra

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Horko v Česku míří ke svému vrcholu. Už dnes se teploty na většině území přehoupnou přes 34 stupňů. Od zítřka bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí. O víkendu bychom mohli naměřit i 40 stupňů. Kvůli extrémním teplotám hrozí komplikace v energetice, dopravě nebo třeba službách. Vlna veder má podle meteorologů skončit v pondělí s příchodem studené fronty. A horké dny ve velkém zaměstnávají zdravotníky. Pražské nemocnice i záchranka zaznamenaly v souvislosti s vedry nárůst počtu pacientů. Agentura ČTK to zjistila z vyjádření jejich mluvčích. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byly ale také dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin, které tělo ztrácí pocením. V horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Víkendová návštěva zoologických zahrad bude tentokrát spíš bez velkých akcí. Kvůli vysokým teplotám se dá čekat, že budou zvířata spíš ve svých úkrytech a stinných zákoutích. Zoolog děčínské zoologické zahrady Petr Haberland Rádiu Impuls řekl, že i severská zvířata by měla víkendová vedra přežít. Je ale nutné počítat s jejich slabší aktivitou.
2: My máme spíše venkovní expozice, tak samozřejmě ta zvířata budou ležet někde ve stínu a nebudou tak aktivovat, ale vidět by být měla. Akorát prostě musí občas lidé opravdu hledat někde pod keřem nebo v koutku a určitě tam ta zvířata nebudou sedět na plném úpalu a vystavovat se.
1: Zvířata z tropických oblastí jsou na vedra zvyklá a nevadí jim. Zoologická zahrada i tak některým pomůže s ochlazováním. Pod sprchy půjdou například lamy a tapír. Turisticky přetíženému Železnorudsku pomůže mobilní aplikace. Vznikne 20 digitálních tras, které povedou lidi do méně vytížených míst Šumavy. Novinka bude vycházet z dat obsazenosti hlavních parkovišť.
3: Pilotní projekt se bude testovat na Železnorudsku, největším šumavském rekreačním centru. Výhledově se rozšíří o další místa, jako je Modrava nebo Prameny Vltavy. Bezplatná aplikace EPU teď funguje jako digitální průvodce přírodou. Od zimní turistické sezony bude využita k řízení návštěvnosti. Železná Ruda to vítá. Dlouhodobě řeší dopravní zátěž i tlak na infrastrukturu. Díky projektu získá konkrétní data a nástroje, jak situaci řešit. Klára Fajstová, Rádio Impuls Šumava.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik věší reprezentační kopačky na hřebík. Konec reprezentační kariéry oznámil poté, co na světovém šampionátu v Americe naši vypadli už po skupině. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle Šika navíc a potřebuje řadu věcí změnit. Slunečnou oblohu dnes doplní maximální teploty mezi 32 a 37 stupni. Na severovýchodě bude místy kolem 31. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, pátek 26. červen, Adam Kuřica přeje dobré ráno a teď už z české muziky let 60. až 80. Petr Kotwald, píseň Milujem se čím dál víc.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 26. červen, máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino. Valdemar Matuška, Laďka Kozderková, duet Znám tu louku voňavou z filmu Trhák.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner nám představí Járu Cimrmana jako kabaretiéra, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Obyvatelé Jordánska se k historickým památkám někdy chovají macešsky. O své zkušenosti se s námi podělí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. A naše první ranní páteční hudební dvojce nabídne písničky o penězích. Zpívat bude Karel Gott a také Eva Pilarová. Více prozradím po půl sedmé. Teď už letní kino a v něm Laďka Kozderková společně s Valdemarem Matuškou.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Express Radio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, pátek 26. červen. Do půl sedmé si ještě určitě pustíme Petra Reska, skladbu Kino Gloria. Do jakého dnešního rána jste se probudili? Jaký teď máte pátek? To mě zajímá, už třeba měříte tropické teploty. To vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981 a můžete využít dvě platformy, buď to náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku. Je to na vás, já se těším na naši spolupráci.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16. 6.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 26. červen. Po půl sedmé se můžeme těšit na naši další muziku let 60. až 80. Skupina Olympik, skladba Jako za mladá, také Petr Novák společně se skupinou Flamengo. Ze všeho nejdřív ale Hana Hegerová, Petr Habka, duet Levandulová. Teď startuje rychlý přehled zpráv. Přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno. Kvůli požáru v průmyslovém areálu v Prostějově evakuovali hasiči 60 lidí. Český tým pro záchranu lidí ze sotin pojede do Venezuely zasažené zemětřesením. Žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Ropa zdražuje po zprávách médií, že Írán chce spoplatnit Hormuzský průliv. A útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. No a dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pátek 26. červen. Prosím vás, zítra oslaví bankomaty svoje narozeniny. Právě 27. června roku 1967 začal fungovat první bankomat, který vydával hotovost. Bylo to v britském Enfieldu. U nás se první bankomaty objevily až na začátku 90. let. No a my jsme si přichystali do první ranní páteční hudební dvojce písničky o penězích. Čeká nás Karel Gott, nahrávka Korunou si hodím a pak nás také nemine Eva Pilarová, píseň Dám 1000 dukátů.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, blíží se 7. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě za malou chvíli poslechneme Hanu Zagorovou písničku Nešlap, nelámej. České muzice let 60. až 80. se věnujeme i na našich facebookových stránkách. Budeme rádi, když mrknete na naší adresu www.facebook.com/český impuls. Stále tam hledáme přátel našeho rádia, příznivce muziky let 60. až 80. Každý den se tam snažíme přidat nějaký nový příspěvek, který vy komentujete a některé z vašich reakcí se dostanou i do našeho éteru. Zkrátka Facebook rádia Český impuls je takovou jako prodlouženou rukou našeho vysílání. Ostatně podívejte se sami, ještě opakuju adresu www.facebook.com/český impuls. Těšíme se tam na každého z vás.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Dobré ráno. Hasiče zaměstnal požár průmyslových areálů v Prostějově. 60 lidí museli včera evakuovat. Hořelo ve filtračním zařízení. To museli hasiči po skrocení plamenů rozebrat, aby se dostali ke skrytým ohniskům a zabránili šíření. Při požáru se nikdo nezranil. Škoda je přibližně odhadnutá na 1,5 milionu korun. Její výše se ale bude ještě upřesňovat. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Děti si dnes půjdou pro vysvědčení a pak už se vydají na prázdniny. Ty letošní jsou navíc o 4 dny delší, pokračuje kolegyně Martina Kroa.
3: Třídní učitelka šestáků jedné pražské základní školy Markéta Zábranská Impulzu řekla, jak to letošní vysvědčení bude vypadat.
4: Máme několik žáků, kteří dostanou samé jedničky a taky máme mnoho žáků, kteří dostanou vyznamenání. Takže vysvědčení bude pěkné. Bude tam sice i pár trojek, ale trojka je dobrá známka a přechod z 5. do 6. třídy na 2. stupeň je velice náročný.
3: Děti nám zase pověděli, jak se na ty dlouhé prázdniny těší.
5: Hodně! Moje kamarádka pojede ke mně na vesnici a já pojedu k ní, takže to bude super.
6: Já se mega těším na prázdniny, pojedu s celou mojí rodinou od mámy do Itálie, takže nás tam bude třeba 20.
7: Já budu mít hodně táboru.
8: Já pojedu na chalupu, taky do Mariánských lázní a taky budu mít tábor.
9: Poletím do Japonska a potom ještě potkám své sestřenice a bratrance, budu si hrát s kámošema.
3: Školáci letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích 5 letech.
2: Martina Kroa, díky za reportáž, jdeme na další zprávu. Na severozápadě Polska se v podvečer srazily 2 vlaky. Nehoda si vyžádala 2 zraněné, dohromady v obou vlacích cestovalo okolo 200 lidí. Na místě zasahovalo 16 hasičských jednotek, doprava v oblasti byla přerušená. Útočník Patrik Šik oznámil konec v reprezentaci. Kariéru ukončil po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Šik v dresu reprezentačního A mužstva debutoval v květnu 2016. Neskóroval a postupně se stal jednou z hlavních ofenzivních opor. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. No a dnes bude jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 na severovýchodě místy kolem 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
10: 7:07, Adam Kořica přeje hezké ráno, pátek 26. červen, tohle už je písnička věnování v podání Lenky Filipové, já ji věnuji všem posluchačům a hlavně taky všem školákům, protože dneska vysvědčení a o tom se budeme bavit v ranním tématu. Dobré ráno.

Za 4 minuty 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 26. červen, slunce už pekelně hřeje takhle po ránu. Ostatně svědčí o tom i vaše textovky. Z Kraslic nás zdraví paní Helča, která hlásí 19 stupňů. A teď pozor, hezké ráno od Řípu. Nám přeje i paní Dáša, která napsala 1 stupeň, pak a následně se paní Dáša opravila v Mětěši pod Řípem 21 stupňů. Tak paní Dášo, moc krát děkuji za spolupráci i vám. Kdybyste měla teď po ránu 1 stupeň v plusu, tak si možná troufnu tvrdit, že byste byla nejšťastnější v celé České republice. Ale tak třeba ty vedra snášíte dobře, třeba se i na ně těšíte. Ostatně můžete mi to napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Buď to napište zprávu ohledně vašeho počasí na náš WhatsApp, a nebo pošlete klasickou SMSku. Za malou chvíli Jaroslav Uhlíř, píseň Anix

0: 40 stupňů. Vaše první reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Za 2 minuty 7:45 a teď už na našem rádiu, na rádiu Český Impuls, letní kino a v něm Jaroslav Uhlíř.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Pátek 26. červen, přeji dobré ráno z našeho rádia do 7:30, ranní téma. Dnes je pro všechny, co jsou školou povinní, den D, vysvědčení, konec školního roku, začátek prázdnin a mě zajímá, jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení a jak dnes dopadnou vaše děti, za co byste dostali teď v současnosti jedničku a za co naopak pětku. Dostávali jste za vysvědčení odměnu a jakou, peníze, výlet nebo stačilo, že vám rodiče nevyhubovali? Jak slavíte s vašimi dětmi pohár, zmrzlina, výlet, jaké vysvědčení by si zasloužilo víkendové počasí? Má být, prosím vás, až 40 stupňů.
1: No já, když jsou takové vedra, tak si vždycky vzpomenu, když bylo v zimě někdy minus 25 a pak si říkám, radši plus 35 než minus 25. Mějte se všichni krásně.
2: No počasí samozřejmě, že dávám pětku, protože jako když autobusu přes 10 hodin v tomhle vedru, není to žádná sláva. Klimošku nepouštím, protože trpím, hned mám anginu, nebo prostě jsem nachcípanej, takže to já nepouštím, takže trochu větrám.
0: Já se přiznám, že taky nejsem úplně fanouškem klimatizací, vždycky mám pak takový, jako jak se říká, knedlík v krku. Na druhou stranu zase si pořád musím v tomto počasí utírat čelo, no ale zkrátka s tím tak nějak člověk musí počítat. Co vy, dneska řešíme vysvědčení, jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší, jak dnes dopadnou vaše děti, co dostanou za odměnu, co jste dostávali za odměnu vy a jaké vysvědčení byste vystavili víkendovému počasí. Má být až 40 stupňů. 6411 211, toto je číslo k nám.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: půl osmé, Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, pátek 26. červen, za malou chvíli duet Klíč pro štěstí, zpívat budou Marie Rotrová, Jiří Bartoška, přeji dobré ráno, ostatně hezké ráno nám přeje Zičínska i pan Jiří, který hlásí slunečno a 21 stupňů, dokonce nám pan Jirka i vyfotil, vypadá to jako čerstvý východ slunce, tak děkujeme moc za fotografii, pane Jirko, zdravíme vás a vy i nadále píšete na náš WhatsApp, případně SMSky, číslo je stejné 734-787-981. Teď už ve vysílání Rádia Český Impuls vítám kolegu Vítka Zábranského. Vítku, hezké ráno i tobě, ty máš nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno. Při požáru bytu na Žižkově dnes hasiče zachránili 15 lidí a 4 předali záchranářům. Pražské nemocnice i záchranná služba řeší nárůst počtu pacientů kvůli horku. Prezident Pavel se s vládou přou, kdo povede českou delegaci na summit NATO. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 a zřejmě dál poroste. Tenistka Karolína Muchová otočila duel s Dánkou Tausonovou a je v semifinále v Bad Homburku. No a dnes bude jasno, přechodně místy až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Takhle hraje Český impuls. Sák, sáno,
1: v knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno s datem 26. června. Na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní Petra Spáleného, písničku Obyčejný muž. A na téhleté skladbě nám bude zpěvačka Petra Janů demonstrovat hudební comeback. Pojďme na to, máme za 3:45.
1: Petra Janů uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Comeback se v populární hudbě říká návratu na scénu. Zpěváci mívají léta bohatá a léta hubená. Když se pokusí vrátit z hubených let do těch tučnějších, mluví se o comebacku. Většinou je spojený se změnou stylu. Myslím, že první, komu se to u nás podařilo se vším všudy, to byl Petr Spálený. Přišel s úplně novou tváří, která byla na hranicích mezi popem a country, a písně i vystupování z něj udělali zralého dospělého chlapa. Myslím si, že ze všeho nejlíp vystihuje proměnu Petra Spáleného písnička Obyčejný muž.

0: Dobré ráno, pátek 26. červen, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. V ranním tématu řešíme den D všech školáků, vysvědčení, konec školního roku, začátek prázdnin. To vše dnes čeká právě všechny školou povinné. A mě zajímá, jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení, jak dnes dopadnou vaše děti, za co byste dostali teď v současnosti jedničku a za co naopak pětku. Dostávali jste nějakou odměnu? Případně dáváte dětem nějakou odměnu za vysvědčení? A jaké vysvědčení by si zasloužilo víkendové počasí? Má být až 40 stupňů.
1: Já dávám tomuto počasí pětku. Já miluju zimu. Tohle nic není pro mě.
2: Já si pamatuju na jedno jediné vysvědčení. Druhá třída, paní učitelka Kremlová, základní škola Čestice, psaní a dostala jsem dvojku. Ale chviličku poté jsem se evidentně vypracovala, protože paní učitelka si mě začala vybírat na všechny zápisy. Evidentně jsem se vypracovala.
0: Ano, jak já s oblibou říkám, základka nejlepších 8 let mého života, jo? Tak co vy a vysvědčení, jaké bylo vaše nejlepší, nejhorší, jak byste oznámkovali počasí na tento víkend, má být až 40 stupňů, stále můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Dobré ráno. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt. Hasiče z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 předali do péče zdravotnických záchranářů. Pro evakuované přistavili hasičský autobus. Po uhašení ohně objekt odvětrávají. Děti se rozutečou za prázdninami, od svých učitelů dnes dostanou vysvědčení a pak je čekají více než 2 měsíce volna. Školáci si navíc letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích 5 letech. Běžně mají alespoň 62 dnů volna, ty letošní potrvají o 4 dny déle. Žáci 6. třídy jedné z pražských škol nám řekli, co od vysvědčení očekávají.
4: Já se docela hodně těším na vysvědčení, protože už nebude škola a skončíme dřív, takže budu mít volno a pak půjdeme s rodinou na zmrzlinu.
5: Myslím, že moje vysvědčení bude dobré na to, že jsem v té škole, kam chodím první rok, tak mám, myslím, že 1-2 jenom, takže jsem docela spokojená.
6: Jo, vysvědčení, taky docela těším, doufám, že budu mít dobrý známky.
3: Více než na vysvědčení se ale děti těší na dlouhé prázdniny. Nový školní rok začne školákům v úterý 1. září. Počet potvrzených obětí po zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235. Průběžná bilance hovoří o více jak 4 000 zraněných. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí 2 vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Řada zemí, včetně Česka, přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmu pro hledání zavolených lidí, kterých jsou stovky. Některé týmy se už vydaly na cestu. V českém takzvaném USAR týmu bude 68 lidí. Do 3 dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do zasažené země vyrazit také česká zdravotnická jednotka. Nemocnice v Paříži praskají ve švech. Kvůli současným rekordním vedrům má francouzská metropole naplněné kapacity. Dnes proto sáhne k některým preventivním opatřením. Například odpoledne zakáže pití alkoholu na veřejnosti. Od 18 hodin i jeho prodej. Hrozí také zrušení některých kulturních akcí. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se s průměrem denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. No a na to navazuji. Počasím bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: 2 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje pohodové vstávání s českou muzikou let 60. až 80. Tohle už je Hurikán Dalibora Jandy, pátek 26. červen. Svátek slaví, prosím vás, dámy se jménem Adriana, pánové se jménem Adrian. Přejeme vše nejlepší. A teď už Dalibor Janda.

0: Za 5 minut, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Valdemar Matuška, písnička Tereza z filmového muzikálu Kdyby 1000 klarinetů. No, samozřejmě monitorujeme i počasí, které posíláte na číslo 734-787-981. Můžete napsat, do jakého rána jste se probudili a hlavně, kolik teď jste naměřili stupňů. To nás zajímá určitě všechny, takže pište a za malou chvíli letní kino rádia Český impuls.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Rok 1984, ten si pořádně připomeneme v naší další ranní hudební dvojici, a to po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program Rádia Český impuls, kdy nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Kdo se dnes chystá na cestu, startují prázdniny, tak nás zajímá, jestli někam vyrážíte i právě vy. www.facebook.com/Český impuls. Já vám přeji hezké ráno, těšíme se na vaše reakce. A teď už letní kino, Valdemar Matuška, Tereza, píseň z filmového muzikálu Kdyby 1000 klarinetů.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, pátek 26. červen, my si do půl deváté za malou chvíli pouštíme další muziku, let 60. až 80. V ranním tématu se bavíme o vysvědčení, dnes se nastává konec školního roku, začátek prázdnin a zajímá mě, jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení, jaké dnes dopadnou vaše děti, dostávali jste za vysvědčení nějakou odměnu nebo jste si museli dávat, jak se říká, polštář pod zadek, když jste se vraceli domů, jak slavíte s vašimi dětmi pohár, zmrzlina, výlet, jaké vysvědčení by zasloužilo víkendové počasí, má být až 40 stupňů.
1: Já dávám absolutní jedničku s hvězdičkou. Celou zimu jsme se na tohle těšili, konečně je to tady a je to naprosto skvělý. A pro děti je to absolutně to nejlepší, ať si užijou léto a bezpečně se v září vrátí do školy.
2: Moje nejhorší známka na vysvědčení byla asi trojka schování a ředitelská hudka, protože v 9. třídě nám suploval pan ředitel a já jsem seděl v první lavici, on mě poprosil, ať odevřu okno. No a omylem jsem od něj zabadil a schodil mu paruku a za to, že jsem ho ponížil přes celou třídu, že jsem se dovolil mu doporučit kvalitnější lepidlo, tak jsem dostal ředitelskou hrudku a trojku schování. A upřímně babička s dědou se tomu hodně smáli, no.
0: Je to rebel, samozřejmě, chápu. Tak co vy a vaše známky na vysvědčení a jaké vysvědčení by si zasloužilo víkendové počasí? Má být až 40 stupňů, stále můžete volat 604 111 211, těšíme se na vaše další reakce. A teď už muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo má

0: Maslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Půl devátý posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 26. červen. Za malou chvíli Michal Kocáb, písnička S cizí ženou v cizím pokoji. Teď už ale kolega Vítek Zábranský, který sedí naproti mě a přichystal pro nás nejnovější zprávy. Vítku, ahoj, dobré ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Žáci základních a středních škol si dnes přebírají svá závěrečná vysvědčení. Pražské nemocnice i záchranná služba řeší nárůst počtu pacientů kvůli horku. Vedení knihovny Václava Havla chce dál jednat s Havlovou o právech ke knihovně. Útok ukrajinských dronů poškodil průmyslový podnik v ruské Tulské oblasti. A útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. A ještě se podíváme na počasí, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schází a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou.

0: před cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Oči do kořán a v těch očích tání, vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nabízí muziku z roku 1984. Čeká nás Helena Vondráčková, píseň Čas je proti nám, a pak nás také nemine non-stop skladba a s filmu Vítr v kapse v podání Michala Davida. Tohle je muzika z roku 1984, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: pátek, 26. červen, ještě stále přeji hezké ráno. Blíží se dopoledne, 9. hodina, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. V ranním tématu jsme společně řešili vysvědčení. Dneska nastává pro školáky den D, konec školního roku, začátek prázdnin, samozřejmě k tomuto vysvědčení. A mě zajímalo, jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení, za co byste dostali teď v současnosti jedničku, za co naopak pětku. Dostávali jste za vysvědčení nějakou odměnu? Jak slavíte s vašimi dětmi? A jaké vysvědčení by si zasloužilo víkendové počasí? Má být až 40 stupňů.
1: Tak jsem měl dozor na šatně a ztratil jsem klíček a byl jsem z toho tak vydeptaný. A teď už to můžu přiznat. V sobotu jsem se vloupal do školy přes hajzlík. Nakonec jsem ten klíček stejně nenašel a nějak se to udělalo.
2: Je léto, takže sluníčko, paráda, dala bych počasí jedničku, ale 40 to už je jako fakt hodně. A za to sucho, sečteno, podtrženo, dostává dvojku.
0: Takže jsme to zakončili chvalitebně, já ještě stále přeji hezké ráno a taky pohodový poslech. Následuje muzika let 60. až 80.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Školákům začíná nejlepší období v roce. Dnes si přebírají svá vysvědčení a následně se rozprchnou na prázdniny. Pro hodnocení své práce si jde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Pak už začnou dlouhé prázdniny. Školní rok měl původně skončit až 30. června. Ministr školství Plaga ale rozhodl o jeho zkrácení. Školáci tak mají o 4 dny volna navíc. Někteří obchodníci chystají za vysvědčení pro děti slevy, například na knihy, zmrzlinu nebo vstup na koupaliště nebo zoologických zahrad. Zdarma mají vstup třeba děti v Zoo v Děčíně. Speciální program pro školáky chystají také v Praze. Zvýhodněné vstupné nabízejí i různé herny. Podrobný seznam všech akcí za vysvědčení najdete na zpravodajském webu idnes.cz. Kolem silnic a dálnic se to bude hemžit policisty. Strážci zákona posílili s koncem školního roku kontroly. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná, že častou příčinou nehody je nepozornost při řízení. Roli ale může sehrát také úmorné vedro.
2: Ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod, a to i na těch hlavních silničních stazích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
1: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté ode dneška zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zoo Praha má roztomilý přírůstek, narodil se malý lachtan jihoafrický. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002 a stal se v zoo symbolem této události. Mládě samečka se narodilo 5. června, podle chovatelů si začíná hrát. Nyní si pomalu začne přivykat na vaničku. Návštěvníci si ho budou moci v pražské zoo prohlédnout přibližně v polovině srpna. Teniska Karolína Muchová jede na vítězné vlně. V Bad Homburku postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala po obratu Tauso-Novou z Dánska. O postup do finále wimbledonské generálky se turnajová čtyřka utká s Rumunkou Rusejovou. A na závěr zprávy ještě v krátkosti počasí. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:03, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne s datem 26. června. A teď už Jirka Korn, píseň Té, co snídá. Hezké dopoledne.

0: radost ze života. Na Facebooku zjišťujeme, kdo se dnes chystá na cestu, protože startují prázdniny, děti dostávají vysvědčení, o tom jsme se bavili v ranním tématu. Já už teď koukám do komentářů, paní Věra Seberová píše, já beru plavky, vodu, knížku a jedu dvojkou přes celé město na zahradu na celý den, jinak přeji všem dětem krásné prázdniny a všem cestovatelům šťastný návrat. Tak vy si, paní Evo, užijte dnešní den u vody. Pan Vilém Novák píše, zítra na cestu domů, šťastnou cestu. Paní Věra Kožnarová píše jen na chvíli do lesa a taky koukám, že paní Miroslava Vrbová píše já z práce domů a pak pro kamaráda, tak si užijte dnešní den s kamarádem. Co vy, chystáte se dnes na cestu, startují prázdniny, takže razíte třeba někam na dovolenou, napište nám, kam se vydáváte, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za malou chvíli Karel Gott, Paganini, píseň z filmu Romance za korunu, takhle bude znít letní kino Rádia Český impuls.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tři minuty po půl desáté na rádiu Český impuls to dospíval písničku Houpavá Valdemar Matuška, tak snad jste se taky jako já zahoupali tady do rytmu, až mě to překvapilo, jak ta písnička se mnou zacloumala. Dále se můžeme těšit na další muziku, let 60. až 80. Lucka Bílá, píseň Amor Magor, také skupina Katapult, Eva Pilarová ze všeny dřív, ale Věra Špinarová, nahrávka Ty jsi můj song. Máme tři minuty po půl desáté, přeji hezké páteční dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 10:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli do 10:00 Dalibor Janda, píseň vchází bez vyzvání. Pátek, 26. červen, dneska den D pro všechny, co jsou školou povinní. Vysvědčení, to znamená konec školního roku a začátek prázdnin. Mě zajímalo, jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení a jak dnes dopadnou vaše děti, za co byste dostali teď v současnosti jedničku a za co naopak pětku. Dostávali jste za vysvědčení odměnu a jakou, peníze, výlet, nebo stačilo, že vám rodiče nevyhubovali? Jak slavíte s vašimi dětmi pohár zmrzlin na výlet a jaké vysvědčení by si vysloužilo víkendové počasí? Má být až 40 stupňů.
1: Pro mě je nejlepší teplota od 5 stupňů do minus 20, ale nesmí foukat ten studený vítr. To chodím v kraťasích a v tílku.
2: Když jsem byl na základní škole ve 3. třídě, tak jsem dostal nejhorší známku na vysvědčení a to byla 5 z matematiky a 5 z českého jazyka. Takže jsem propadnul a šel jsem do fofr školy. Dneska jsem šťastný člověk v uvozovkách a živím se profesionálně jako řidič z povolání. Udělal jsem psychotesty, no a prostě nějak žiju.
3: Já dávám tomuhle počasí jedničku. Dala bych mu ještě hvězdičku a podtržku, ale to jenom ve chvíli, kdyby jsme nemuseli v tomto počasí pracovat. Jo? Takže pijme vodu a mějme se krásně. Ahoj Petra.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Teploty hledají svůj strop. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic včera překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Dochsanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Nové maximum zaznamenalo přes polovinu stanic měřící aspoň 30 let. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu. Meteorologická mapa Výstrah zčervenala, sitě rudý extrémní stupeň varování platí v neděli pro téměř celou republiku. Padnout může i nový český rekord. Ten se zatím datuje k srpnu 2012, kdy ve středočeských dobře Břechovicích naměřili 40,4 stupně Celsia. Takto úmorné horko znamená velkou zátěž pro lidský organismus. Kvůli vedru se ruší některé víkendové akce, připravují se i záchranáři. Nárůst pacientů řeší třeba v Praze. S vedrem se potýkají také další evropské státy. Plné nemocnice má Paříž. Francouzská metropole proto ode dneška zakáže pití alkoholu na veřejnosti. Jeho prodej pak bude zakázaný od 18 hodin. Ulevit zvířatům i lidem ve vedrech chtějí zoologické zahrady. V areálech mnohé instalují mlžítka pro návštěvníky. Zvířata ochlazují vodou, některá dostávají zmrzliny. Například do zooparku v Chomutově dovážejí zvířatům led z nedalekého zimního stadionu. V Ústecké zoo zase myslí na psí návštěvníky, kteří mají po areálu rozmístěné misky s vodou. Ta se pravidelně vyměňuje. Veterináři doporučují v těchto dnech zvýšen dohled i na domácí mazlíčky, tedy postarat se o pitný režim a psy venčit v přírodě, nikoli na rozpálených plochách. Zcela netradičně pojali horka na rybníku v Kroměříži, tam se totiž koná výlov. Podle našeho zpravodaje Jana Čady tam už odlovili přes 2,5 tisíce malých sumečků. Honzo, pěkné dopoledne.
2: Pěkný den od vody, konkrétně od kroměřížského Metkova rybníka. Tihle sumečci černí a také američtí nemají se svými megabratranci sumci nic společného, patří mezi invazní druhy a jednoduše řečeno sežerou vše, bezobratle živočichy, jikry i plůtky ryb, devastují celý vodní ekosystém. Rybáři jich za první dva dny odlovili z jediného místa v kraji už 2600 kusů, práce pokračují. Odborníci je chytají pomocí takzvaných vrší, tedy speciálních sítí a košíků. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Útočník Patrik Šik oznámil konec v reprezentaci. Kariéru ukončil po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc zapotřebuje změnit řadu věcí. Šik v dresu reprezentačního A mužstva debutoval v květnu 2016. Hned skóroval a postupně se stal jednou z hlavních ofenzivních opor. Útočník Leverkusenu za národní tým zaznamenal 26 branek a připsal si 56 startů. No a dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a jak už jste slyšeli, teploty porostou vysoko. Naměříme 32 až 37 na severovýchodě místy kolem 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, Adam Kuřica přeje hezké páteční dopoledne s datem 26. června a teď už česká muzika let 60. až 80. Petr Novák, skupina George and the Beethovens, píseň Hvězdičko blízkavá. Hrozně.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života do 10:30. Ještě určitě Michal Penk, písnička Hladně. V pořadu Máme Česko rádi představíme méně známé lázně, a to Kundratice na Liberecku. Co tam léčí, dozvíme se o 10:30.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Při hezké páteční dopoledne 26. červen naše další hudební dvojce bude ve znamení dívek v českých písničkách let 60. až 80. více prozradím po půl jedenácté. Teď už s Hanou Kracíkovou a Miroslem Tauzikem z klubu českých turistů Praha představíme lázně, kde se pacienti zbavují dlouhodobé bolesti. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Jedná se o lázně Kundratice v Osečné, asi 20 kilometrů od Liberce. Mirku, vítejte na lince.
3: Hezký dobrý den, Hanko. Dnešní výběr výletu bych si nechal líbit. V Kundraticích léčí hlavně bolavé pohybové ústrojí, tedy konkrétně srnoželezitou slatinou.
2: Co to je?
3: No to je taková obohacená rašelina. Ale nejde přitom jen o přikládání sáčků s rašelinou nebo koupel v nějaké obarvené vodičce. Je to skutečně hutná rašelinná hmota. Uleví třeba od bolestí šlách, kloubů, rašelina léčí i přidružené nemoci, třeba vysoký tlak a podobně.
2: Já slyšela, že tyhle koupele mohou pomoci i při cukrovce. Co vy na to?
3: No vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale já tam určitě brzo pojedu, tak se poptám.
2: Mirku, a teď něco pro ty posluchače, kteří nechtějí nebo nemohou do lázní, ale výlet do Osečné by si udělat mohli. Co jim nabídneme?
3: Můžete si tu zajít na minigolf nebo půjčit kolo a nebo na něm rovnou přijet. Vedou tudy cyklostezky, třeba na zříceninu Děvín nebo k Hamerskému rybníku. Okolní převážně borovicové lesy vás určitě natchnou a dopřejte si i procházku mezi lázeňskými budovami. Pokud přijedete autem, určitě zastavte i v dalších okolních vesnicích. Rozhodně ale doporučuji jako nejlepší dopravní prostředek právě kolo.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezaznáš.

pilou spod kůl.

jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí,

0: Radio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina. Po zprávách celou už bude na Českém impulzu vysílat kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica. Ještě předtím, než se ale úplně rozloučím, dovolte mi, abych uvedl naši páteční dopolední hudební dvojici. Máme v ní dívky v českých písničkách let 60. až 80. Čeká nás dívka v rytmu zrozená v podání Laďky Kozderkové. Paní Kozderková by dnes oslavila 77. narozeniny. My na ní společně zaspomínáme. A pak nás také mine Vítězslav Vávra a jeho dívka Gloria. Z mojí strany je to pro dnešní den vše. Loučím se s vámi. Užijte si nadále páteční den, páteční dopoledne s naším rádiem. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Čeká nás víkend pro radost ze života tady na rádiu Český impuls. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hudební dvojice
7: a Aneb Vrána k Vráně 7.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. Nemocnice i záchranka zaznamenaly kvůli horku nárůst počtu pacientů. Kromě kolapsů počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných či seniorů. Mezi ošetřovanými jsou i dehydrovaní studenti. Vedra podle místopředsedy České kardiologické společnosti Aleše Linharta představují oproti běžným teplotám podstatně vyšší riziko pro srdce a oběhový systém. Za zásadní považuje dostatečné doplňování tekutin. Po horku není vhodné pít alkohol a energetické nápoje. V nejteplejších hodinách dne by se lidé měli vyhýbat fyzicky náročným sportům. Opatrní by podle něj měly být i s klimatizací. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být vyšší než 4 nebo 5 stupňů Celsia. Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení saúdsko-arabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburgu. 51-letý muž zabil při zběsilé jízdě 6 lidí a přes 300 dalších zranil. V Berouně dnes začíná vrcholný ženský golfový turnaj. Czech Ladies Open se tam koná už po 7. a i letos tam bude velké zastoupení českých sportovkyň. Ty se ale budou muset potýkat s mimořádně tropickými teplotami. Meteorologové předpovídají na finálovou neděli až 37 stupňů. Ředitel golfového areálu Royal Golf Beroun Vojtěch Matějíček nám řekl, že počasí komplikuje i údržbu pažitu.
4: My jsme to viděli na přelomu května června, když přišly ty deště, tak jak se to hřiště obrovsky zvedlo. A teďko každý den je to problém, ta kapacita dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. A i naši pánové z údržby musí začínat velice brzo ráno, než přijdou ta horka, tak aby stihli veškerý práce. Takže je to komplikace velká.
3: Czech Ladies Open se prezentuje jako turnaj pro celou rodinu. Na místě bude i dětský program, a to v souvislosti s koncem školního roku. Na fotbalové mistrovství světa padl další rekord, má už nejvíc vstřelných gólů na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum minulého turnaje v roce 2012 v Kataru bylo 172 gólů. Letošní šampionát v Severní Americe se poprvé v historii hraje s 48 týmy místo dosavadních 32, což představuje zvýšení počtu zápasů o 40 na 104. I díky tomu a velkým stadionům už také padl 32 let starý rekord návštěvnosti, který byl 3 568 000 diváků. A na závěr zpráv se ještě podíváme v krátkosti na počasí, respektive se k němu vrátíme. Bude jasno, během odpoledne na některých místech se může vyskytnout kupovitá oblačnost, teploty vysoké 33 až 37 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 11 hodin, 3 minuty, pátek 26. června. Krásný skoro víkend vám přeje Ludvík Pospíšil. A tohle je trojice Zagorová, Kotval, Vložek.

0: Jana Kratochvílová právě dospívala na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. A navíc po celé léto promítá naše letní kino. Hrajeme písničky z filmů, pohádek i seriálů. No a ta chvíle přišla právě teď. Za chvíli Ivana Andrlová, Honza Čenský a Jestli to nebude láska. Tahle písnička je z pohádky Princové jsou na draka. Tady Český impuls.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: dopoledne na Českém impulzu. Po 11:30 hrajeme Karla Černocha a písničku Dej mi svou ruku prázdnou. Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner nám představí Jaru Cimrmana jako kabaretiéra. Můžete být u toho ve 16:45, od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy a pravidelně do vysílání přináší Alexandr Hemala.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Marie Rotrová právě dospívala na Českém Impulzu. Za chvíli Petr Janda uvede Václava Neckáře. Je tu písnička z Impulzovic krabičky, tentokrát to bude Svatovítský chrám. No a ještě za větší chvíli, přesně ve 12 hodin, nás čekají polední zprávy Českého Impulzu.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Písnička Svatovítský chrám byla velkým hitem v Anglii v roce 1966. Hrála i skupina New Vaudeville Band a v angličtině byla o úplně jiném kostele, o katedrále ve Winchesteru. Po letech jsem se dozvěděl, že tahle skupina nikdy neexistovala. Byli to jen studioví muzikanti, ale píseň měla takový úspěch, že skladatel Stephens ji musel nakonec sestavit a vyrazit s ní na turné. Václav Neckář ji natočil v roce 1967.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Vedro ruší nebo odkládá víkendové akce. Zítra a pozítří totiž můžeme naměřit až 40. Bez náhrady se ruší například dostihy v Karlových Varech, stejně jako tradiční rokový festival v Kroměříži, největší zábava na Moravě. Dostihový den ve Slušovecích se pro změnu o týden posouvá. Jiní organizátoři volí přidání vodních prvků, pítek, mlžných bran nebo slunečníků, aby se lidé před tropickým sluncem měli kde osvěžit a schovat. Lékaři doporučují vyhnout se alkoholu i sportování na slunci. Dodám, že současná vlna veder je v Česku opravdu výjimečná. Důkazem je fakt, že meteorologové poprvé použili v předpovědi nejvyšších teplot interval, ve kterém je 40 stupňů. Poprvé je taky vydána výstraha nejvyššího stupně na vysoké teploty na víc než jeden den. Horké chvíle, nikoliv ale kvůli vedru, teď zažívá karvinský primátor Jan Wolf. Okresní soud v Ostravě totiž jedná o jeho vazbě. Vazbu navrhuje olomoucké vrchní státní zastupitelství. Podle žalobce hrozí, že by Wolf ovlivňoval svědky anebo jinak mařil vyšetřování. Wolf je obviněný v korupční fotbalové aféře. Po předání vysvědčení jsou města plná školáků. Přesvědčil se o tom spoza volantu reportér alias řidič autobusu Michael Ransdorf. Dneska totiž vezl do školy i zpět děti na jedné středočeské lince autobusů.
2: A bylo rozhodně na co koukat. Někteří mladí chlapci vyrazili v oblecích, které se jim v dnešních vedrech pěkně zapaří. Dámy zase mají to štěstí, že se mohli obléct do pohodlných šatů. Od jedné z cestujících školaček jsem slyšel příběh o tom, že má vrátit klíče od své skřínky. Smutně ale koukala přitom, když říkala, že ho během školního roku nejspíš ztratila. Po předání vysvědčení se žáci přesunuli do cukráren a lahůdkářství. Při průjezdu středočeským Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi jsem koukal, jaké dokážou školáci vytvořit dlouhé fronty. Z linky 655 spojující Brandýs, Čelákovice a Úvaly vás zdraví Michael Ransdorf.
1: 13-letá dívka z Tachovska se odešla vykoupat k jezu a zmizela. Policisté po ní pátrají. Natálie Špačková se šla koupat včera ve Stříbře. Fotografii pohřešované najdete na policejním webu. Policie po dívce pátrá v režimu dítě v ohrožení. Komunální volby už mají termín. Podle očekávání se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident, oznámil Pražský hrad. A německý soud trestá vraždy na vánočních trzích v Magdeburku doživotím. Do vězení putuje saudsko-arabský lékař, který útočil předloni v prosinci. 51-letý Talib Abdal Musín zároveň při zběsilé jízdě přes 300 dalších lidí zranil. Soud vinu obžalovaného označuje za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech. A přidám i počasí. Čeká nás víkend, kdy bude vedro k zalknutí. Naměříme 35 až 39 stupňů. Nad 39 bude lokálně, hlavně na západě a severozápadě Čech. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 12 hodin, před námi je první písnička dnešního odpoledne, zpívá Lenka Filipová. A já jsem Ludvík Pospíšil.
4: Kup mi

0: Polední program Českého impulzu, to jsou české písničky 60. až 80. let. Za chvíli v letním kině Ivan Mládek a Ivo Pešák a písnička Prachovské skály z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Máme tady pátek 26. června, svátek slaví Adriany. No a co večer bude v televizi, to řekne Saša Hemala. Přesně v 12:30 na Českém impulzu.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz.

0: Páteční program Českého impulzu máme 26. června. V tento den v roce 1967 začal fungovat první bankomat, který vydával hotovost. Bylo to v britském Enfieldu. U nás se první bankomaty objevily až na začátku 90. let. Každopádně my se od téhle informace odpíchneme a vybereme si písničky o penězích. Zahrajeme si je v hudební dvojici, krátce po půl jedné. Teď ale Saša, i bez peněz.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Z Ferdinanda, hrdiny stejnojmenného animovaného snímku, jde hrůza. Je to totiž obrovský býk se srdcem nesmírného dobráka, který se stal nejlepším kamarádem malé holčičky Niny. Ovšem jednoho dne se dostal do rukou pořadatelů Koridy a jeho osud byl, zdá se, spečetěn. Jak a jestli vůbec se dostal zpět ke své malé kamarádce, to se můžete dozvědět, když se podíváte na animovaný snímek Ferdinand ve 20 hodin na Nova Cinema. Jak stojí v záhlaví snímku Gump, pes, který naučil lidi žít? Každý pes dá svému pánovi duši, ať je malý jako čivava, anebo buldog, který se za vámi sune a sotva funí. To už se dostáváme k rodinnému snímku, jehož hlavní roli zde hraje toulavý pes, který našel štěstí až poté, co potkal svého pána. O světě, viděném očima psa Gumpa, se více dozvíte při sledování filmu Gump, pes, který naučil lidi žít, ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: O 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru. Koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Polední program Českého Impulzu slibuje za chvíli zprávy ve 13. No a právě teď Karla Gotta Korunou si hodím a Evu Pilarovou Dám 1000 dukátů. Jsou to písničky o penězích v naší hudební dvojici. Připomínáme, že v tento den, tedy 26. června, začal v roce 1967 fungovat první bankomat, který vydával hotovost.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hudební dvojice
8: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Za naše loňské rozteklé lednice může náhoda. Červencový blackout byl totiž souběh událostí. O rozsáhlém výpadku elektřiny v části Česka to po roce hledání příčin prohlásili mezinárodní experti. Na vině byly na sobě vzájemně nezávislé technické a provozní události. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Experti zároveň pro předcházení podobných kiksů doporučují zpřísnění některých standardů pro provoz sítí. Masivní výpadek elektrického proudu z loňského 4. července, který trval několik hodin, postihl asi milion odběratelů. Smutnou statistiku navyšují kvůli vedrům ve Francii. Počet utonulých, kteří se v současné vlně tropů chtěli osvěžit koupáním, roste na 55. Pařížská policie vyzývá organizátory hudebního festivalu Solidays, pochodu hrdosti na podporu komunity LGBT+ a sportovních akcí, aby je kvůli panujícím vedrům zrušili. Ode dneška platí ve Francii zákaz prodeje alkoholu a jeho pití na veřejnosti. Úřady k tomuto kroku přistoupily kvůli přetížení zdravotnických zařízení, ve kterých prudce stoupaly počty pacientů s infarktem a obtížemi způsobenými horky. Kolem silnic a dálnic se to hemží policisty. Strážci zákona totiž posilují s koncem školního roku kontroly. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná, že častou příčinou nehod je nepozornost při řízení. Roli ale může sehrát taky úmorné vedro.
2: Ty vysoké teploty spojené s větší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod, a to i na těch hlavních silničních trazích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
1: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté ode dneška zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Hádka mezi matkou a synem přerostla na Karlovarsku v násilí. Když se napadená žena schovala před opilým synem do jiné místnosti, vyrazil dveře a znovu zaútočil. Matka skončila v nemocnici, synovi hrozí 3 roky za mřížemi. 28letý muž nadýchal skoro 2 promile. Tenisovému Wimbledonu už se rýsují dvojce. Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková se utká v prvním kole s Terezou Valentovou. Linda Nosková narazí na Němku Elu Zajdelovou. Vracející se Serena Williamsová se v prvním kole Wimbledonu střetne s Majou Džontovou. Obhajkyně titulu Iga Świąteková narazí na Taylor Townsendovou. Už 139. ročník slavného turnaje startuje v pondělí. Do 2 hry zasáhne 14 českých tenistů, 10 žen a 4 muži. A doplním i počasí. Čeká nás zítra slunečno a velké vedro. Teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů. Místy můžou atakovat i absolutní rekord v Česku, což je 40 stupňů a 4 desetiny. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině přichází stáňa Petra Spáleného. Já jsem Ludvík Pospíšil. Dobré odpoledne. Stáň.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletím.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Skoro víkendový program Českého impulzu. Za chvíli tady bude Hana Zagorová. Společně přeplaveme řeku zázraků. To je písnička ze seriálu My všichni školou povinní. Promítá naše letní kino. Obyvatelé Jordánska se k historickým památkám někdy chovají macešsky. O své zkušenosti se s námi podělí cestovatel Jirka Kolbaba. Jirku slyšíme za pár minut v 13:30 na rádiu Český impuls.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého Impulzu. Hned po půl druhé hrajeme skupinu Saturn, na kytaru kluci v parku hrají. Teď poznáváme jeden z jordánských unikátů, a to mozaiky. Najdeme na nich i motivy, které se vymykají evropským očekáváním.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Slavné jordánské mozaiky. Kde můžeme my, jako případní návštěvníci Jordánska, vidět ty nejzachovalejší?
3: No tak je známo, že opravdu Jordánsko je bohaté na své mozaiky, také na ně patřičně pyšné, a když já jsem projížděl Jordánskem, tak mě moji průvodci vedli neustále k nějakým novým mozaikám. Ty nejznámější jsou určitě na podlahách, jsou to mozaiky z prvního století, dokonce před naším letopočtem, a ty nejkrásnější se údajně nachází v Herodotově paláci v Mukavěru. Především z té rané tvorby jsou tam křesťanské symboly, a to jsou jehňata, nebo také třeba ryby, moře, země a roční období, zejména v kostelních mozaikách, tak tam je to velice patrné, a ty měli za úkol zejména oslnit ty věřící, kteří do těch kostelů přicházeli. Byly tam třeba biblické výjevy. Skutečně si vzpomínám ještě na jeden motiv, a to byl třeba atlas. Tehdejší atlas světa. Ti lidé nebyli tenkrát vzdělaní, literatura nebyla přístupná, takže oni přes ty obrázky vnímali ten svět okolo sebe.
2: Jakkoliv každá země by se měla chovat velmi úctivě ke svým památkám, tak ty máš jeden zážitek z Jordánska, který jde proti tomuto snažení. Popiš ho našim posluchačům. Čím to je zajímavé?
3: No ten je nezapomenutelný, a ten mi doslova vyrazil dech, protože můj průvodce, který mě vedl právě u řeky Jordán k takovému jednomu historickému objektu, říkal, tady je krásná mozaika 2000 let stará, a jestli chceš, tak si těch pár barevných kamínků klidně vezmi a odvez si je domů jako suvenýr. A já jsem zůstal úplně paf a říkám, no neblázni, to když udělá každý, tak tady za chvíli nic nebude. Nevzal jsem si nic a on se strašně divil, že jsem si nechtěl ani jeden kamínek vzít. No, takže takový bohužel k tomu mají někteří průvodci, kteří by měli být profesionálové, nehezký vztah.
2: Byli jsme v Jordán. Pokud jsme vás navnadili a chystáte se právě tam, tak si rozhodně neberte žádné kamínky, chovejte se stejně úctivě jako Jirka Kolbaba.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Věra Špinarová dospívala na Českém Impulzu, před námi je hudební dvojice, zpívat nám bude Helena Vondráčková písničku Čas je proti nám a Michal David přidá Nonstop. No a teď, co tyhle písničky spojuje. Nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše, je to rok vydání 1984.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baron Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baron po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Hudební dvojice
9: aneb 1+1.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Dobrý den. Vedro dělá divy. Zažíváme tak vysoké teploty, že první teplotní rekordy dneska padly dokonce už dopoledne. Po 11. hodině naměřili na stanici Rýmařov 30,3 stupně, což je o desetinu víc než dosavadní nejvyšší hodnota z roku 1965. Ještě před polednem naměřili další rekord na stanici Luká a vyrovnání loňského rekordu 30,5 stupně v Protivanově. Je možné, že pozítří, tedy v neděli, padne absolutní rekord v celé historii měření v Česku. Ten je nyní 40,4 stupně. Výstraha před požáry už platí pro víc míst. Od zítřka se rozšíří na většinu území Čech s výjimkou jihu a severovýchodu a v neděli i na většinu území Olomouckého kraje. Už teď platí výstraha před požáry v Jihomoravském kraji. Meteorologové předpokládají, že vlna veder v neděli vyvrcholí a poté se ochladí. Na úmorná vedra si musí dávat pozor i řidiči. Vysoké letní teploty jim totiž berou pozornost, reakční dobu i celkovou kondici. Zhoršují kvalitu spánku a přispívají k únavě, která může mít na řidiče podobný vliv jako 1 promile alkoholu v krvi. Řidiči by měli více odpočívat a dodržovat pitný režim. Gayové a lesby odkládají svůj pochod v Paříži. Organizátoři průvodu hrdosti na podporu komunity LGBT+, tak vyslyšeli policii. Ta varuje před víkendovými vedry. Na zítřek plánovaný pochod Paris Pride se tak bude podle organizátorů konat pravděpodobně v září. Zrušen byl i obdobný sobotní pochod v Lyonu. Podobně se zařizují i v Německu a Rakousku. Belgické úřady ruší kvůli extrémnímu horku rekonstrukci bitvy u Waterloo, která se měla uskutečnit tento víkend. Školáci mají už několik hodin prázdniny. Ty letos trvají dlouhých 660 dní. My jsme s mikrofonem natáčeli u základní školy na pražském Zahradním městě.
4: Mám 4 dvojky a sami jedničky, takže je to úplně dobrý.
5: Budu se vystejskat po deváťákách.
6: Prázdniny mám plány, že pojedu do Itálie, potom mám soustředění s tancem.
5: Pojedem do Rakouska na túru, u babičky budu na nějakých přiměšťácích.
3: Do lavice žáci vracejí v úterý 1. září. No a dodám i počasí, o kterém mluvíme prakticky celé zprávy. Zítra naměříme 35 až 39 stupňů, ale místy to může být i okolo 40. Čekáme slunečno a velmi teplo, jinak řečeno upečeme se. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Po zprávách ve 14 hodin nasadíme variaci na renesanční téma a Vladimíra Mišíka. Jsem Ludvík Pospíšil. Hezké odpoledne.

0: Letní program Českého impulzu ode dneška vlastně prázdninový. Heidi Janku dospívala, za chvíli Valdemar Matuška, už koníček pádí. No a jak s těmi prázdninami naložit? Tady je jeden tip. Představíme méně známé lázně, a to Kunratice na Liberecku. Co se tam léčí, to zjistíme v rubrice Máme Česko rádi, přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Právě teď bude zpívat Pepa Melen, Ne pětku ne. No vlastně hned po Máme Česko rádi, Hana Kracíková s Miroslavem Tausigem z klubu českých turistů Praha představí lázně, kde se pacienti zbavují dlouhodobé bolesti.
1: Máme Česko rádi.
2: Jedná se o lázně Kundratice v Osečné, asi 20 kilometrů od Liberce. Mirku, vítejte na lince.
3: Hezký dobrý den, Hanko. Dnešní výběr výletu bych si nechal líbit. V Kundraticích léčí hlavně bolavé pohybové ústrojí, tedy konkrétně sirnožovezitou slatinou.
2: Co to je?
3: No to je taková obohacená rašelina. Ale nejde přitom jen o přikládání sáčků s rašelinou nebo koupel v nějaké obarvené vodičce. Je to skutečně hutná rašelinná hmota. Uleví třeba od bolestí šlách, kloubů. Rašelina léčí i přidružené nemoci, třeba vysoký tlak a podobně.
2: Já slyšela, že tyhle koupele mohou pomoci i při cukrovce. Co vy na to?
3: No vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale já tam určitě brzo pojedu, tak se poptám.
2: Mirku, a teď něco pro ty posluchače, kteří nechtějí nebo nemohou do lázní, ale výlet do Osečné by si udělat mohli. Co jim nabídneme?
3: Můžete si tu zajít na minigolf nebo půjčit kolo, anebo na něm rovnou přijet. Vedou tudy cyklostezky, třeba na zříceninu Děvín nebo k Hamerskému rybníku. Okolní převážně borovicové lesy vás určitě natchnou a dopřejte si i procházku mezi lázeňskými budovami. Pokud přijedete autem, určitě zastavte i v dalších okolních vesnicích. Rozhodně ale doporučuji jako nejlepší dopravní prostředek právě kolo.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dneskem impulzu právě dodrandil blonďák s červenou bugatkou, dospívala Naďa Urbánková. Skupina Olympik připravená spolu s ptákem Rosomákem. Pozor, Rosomák není pták, ale o tom možná bude řeč, i když kdo ví. Víc už Pavol Habera za chvíli, je to písnička z Impulzovic krabičky. Přesně v 15 hodin přineseme zprávy Českého Impulzu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
7: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Keď prvýkrát hrali Olympik vtáka Rosomáka, tak ja som mal 6 rokov. Spoznal som tú pieseň až o niečo pozdejšie, ale vlastne ani som ju nemusel veľmi vyhľadávať, pretože stále patrí k tým piesňam, ktoré sa hrajú. Vydržala dodnes a pripomína tú atmosféru, ktorú za sebou prinášala roková hudba konca 60-tých rokov, pohodu, hravosť a humor. A o to vlastne muzike ide aj dodnes. Preto mám pocit, že je Rosomák stále moderný a myslím si, že keby tú pesničku napísal niekto dnes a dal jej trošku rokovejší aranžerský kabát, tak by z nej mohol byť presne taký istý hit ako v roku 1968. A že Rosomák nie je vták? No, aj to je na tej pesničke nádherné.

0: jsou ty šípy příliš nezraní. Malé šípy dělou září a ty cítíš pětilí.
1: Rádio Český impuls.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Dobré odpoledne. Primátor Karviné Jan Wolf míří na svobodu. Okresní soud v Ostravě totiž zamítl návrh na jeho vazbu, kterou chtěl žalobce. Wolf tak už není zadržený. Wolf je obviněný v korupční fotbalové aféře. Se svým obviněním nesouhlasí. Za údajné uplácení rozhodčích a hráčů mu hrozí až 8 let. Nový teplotní rekord míří ještě výš, než se čekalo. Meteorologové nejnověji mluví o tom, že by mohl překročit dokonce 41 stupňů Celsia. A to jak zítra, tak pozítří, nejenom v neděli, jak se původně předpokládalo. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice zejména v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně. Překonání rekordu nahrává podle meteorologů i to, že červnové dny jsou delší než srpnové. Konkrétně neděle bude o 2 hodiny delší, než byl 20. srpen 2012. Navíc už ráno budou mnohem vyšší teploty než v srpnu před 14 lety. Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolíny na Plzeňsku. Původně 10-dílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Bitcoinová kauza žije dál. Žalobce nejvyššího státního zastupitelství totiž zamítl stížnost exministra spravedlnosti Blažka, jeho někdejšího náměstka Daňhela a advokáta Týce proti usnesení o zahájení trestního stíhání v tomto případu. Podle žalobce jsou stížnosti nedůvodné. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. V kauze byl už dříve obviněný Tomáš Jiříkovský. Zcela netradiční letní výlov se koná na rybníku v Kroměříži. Podle reportéra Jana Čady tady už odlovili přes 2,5 tisíce malých sumečků. Honzo, pěkné odpoledne.
4: Pěkný den od vody, konkrétně od kroměřížského Metkova rybníka. Tihle sumečci černí a také američtí nemají se svými megabratranci sumci nic společného. Patří mezi invazní druhy a jednoduše řečeno sežerou vše. Bezobratle živočichy, jikry i plůtky ryb devastují celý vodní ekosystém. Rybáři jich za první 2 dny odlovili z jediného místa v kraji už 2600 kusů. Práce pokračují. Odborníci je chytají pomocí takzvaných vrší, tedy speciálních sítí a košíků.
3: Dobrý konec má pátrání po 13-leté dívce Stachovska. Ta se šla včera koupat ve Stříbře k jezu a nevrátila se domů. Je v pořádku, převzali ji zdravotníci. Policisté jim školačku předali kvůli zhoršenému psychickému stavu. No a počasí, jak už jsme mnohokrát říkali, bude zítra opravdu vroucí. Upečeme se. Teploty 35 až 39 stupňů, místy může být i 41. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Po 15. hodině se odpíchneme se skupinou Turbo a s písničkou Chtěl jsem mít. Já jsem Ludvík Pospíšil. Krásné odpoledne.

0: Tady je Český impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a za chvíli se vypravíme do letního kina. Tentokrát promítá Karel Gott písničku ze seriálu Cirkus Humberto. Bude to Krev toulavá. Jara Cimrman jako kabaretier. Tak to bude téma pro Zdeňka Sviráka a Petra Brucknera. Už za hodinu. Od 4 hodin vysílá Saša Hemala. Pravidelně scénky a vtipy na Českém impulzu.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na Blue Star.

0: Dobré odpoledne z Českého Impulzu, máme tu pátek 26. června. Zpěvačka Laďka Kozderková by dnes oslavila 77. narozeniny. Rádi si zahrajeme, bude to krátce po půl čtvrté v naší hudební dvojici. No a právě teď taky tandem zpívá Eva Pilarová a Eva Olmerová písničku Znám tě.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Tam, kde zem duní, kopyty stát. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Páteční odpoledne na Českém impulzu po čtvrté hodině převezme Alexander Hemala. Já Ludvík Pospíšil vám přeju krásný víkend a krásné prázdniny, které jsou před námi. No a ještě mám pro vás hudební dvojici, tentokrát dívky v českých písničkách. Víťa Vávra bude zpívat písničku Dívka Gloria, no a ještě předtím Dívka v rytmu zrozená a Laďka Kozderková, která by dnes oslavila 77. narozeniny. Naschledanou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baron Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baron po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Hudební dvojice
9: a Aneb. Dva jsou víc než jeden.

0: Takhle hraje Český impuls. Sák, sáno, knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Dobré odpoledne. Vedra nutí strážnici na Hodonínsku k historickému rozhodnutí. Vůbec poprvé město ruší legendární průvod krojovaných. Ještě večer si ve strážnici mysleli, že zítřejší průvod účastníků Mezinárodního folklorního festivalu městem projde. Dnes ho ale organizátoři kvůli extrémním teplotám, které o víkendu dorazí, zrušili. Je to poprvé od roku 1946, kdy legendární festival začal. Některá venkovní vystoupení pak pořadatelé přesunuli do kulturního domu. Ještě doplním, že o strážnici na Hodonínsku máme často právě v souvislosti s teplotními rekordy. Podle měření meteorologů je to jedno z nejteplejších míst republiky. Místní říkají, že strážnice sedí na pekle. Na mimořádně horké počasí reagují i některé firmy. Svým zaměstnancům zajišťují pití nebo jim umožňují kratší přestávky. Například zahradníci v Teplické botanické zahradě mají možnost upravit si svou pracovní dobu tak, aby nebyli na place v té největší výhni. Potvrzuje to Jan Ptáček, který je pověřený jejím řízením.
3: Personál snaží se využívat co nejvíce pružnou pracovní dobu, to znamená, že přicházejí brzo ráno, aby vše obstarali, zalili, aby ty rostliny přežily a pak po obědě mohou odcházet po té jedné hodině. Samozřejmě teď si vybírají i hodně dovolený.
2: Zvláštní režim mají kvůli horku i hasiči, častěji se během zásahu střídají a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali. Novinkou čelí vedrům Paříž. Francouzská metropole otevřela ochlazovací místnosti pro veřejnost. Obyvatelstvo tak může trávit úmorná vedra v klimatizovaných prostorech. Na radnici 17. obvodu zpřístupnili svatební sál s kapacitou několika set lidí, který se během chvíle zaplnil, zejména rodiči s malými dětmi, seniory, ale i občany pracujícími z domova. Tolik vedra, děje se toho ale mnohem víc. SPD do zprávy o extremismu nepatří, rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Omluvu soud hnutí ale nepřiznal. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele závratně roste. O život přišlo nejméně skoro 590 lidí, zraněných jsou skoro 3000. Pátrací a záchranné akce v zemi pokračují. Fotbalový klub Pardubic prodlužuje smlouvy, v týmu pokračují trenér Trousil a asistent Polách. Původní kontrakt jim měl skončit za 2 roky. A dodám i počasí. Zítra čekáme slunečno a velmi teplo. První prázdninový den naměří 35 až 39 stupňů, místy i 40. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé. Pátek odpoledne, to je, myslím, radost. A radost to může být dvojnásobná, pokud si necháte vyprávět krásné historky o Járidu Cimrmanovi a nebo se vnoříte do rad paní Haliny Pavlovské. A to hovořím jen o první hodině našeho zábavného pořadu Smějeme se. Ovšem nezačnu moc vesele, protože dnes je Mezinárodní den podpory obětem násilí. No a že se vůbec v 21. století něco jako násilí děje, je tedy dosti smutný obrázek vypovídající o nás jako o lidstvu takovém. A když už se něco takového stane, tak ta podpora je asi to nejmenší, co by každý slušný člověk měl udělat. Hlavně bychom se měli všichni snažit udělat ten svět lepším a bez násilí. Myslím, že humor k tomu dovede svým způsobem docela dobře přispět. A navíc, jak praví název naší první písně, s láskou má svět naději. Tak se toho držme spolu s Petrou, Janou i my všichni. Pojďme na to.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Myslím, přátelé, a pevně věřím, že se mnou budete souhlasit, že není snad oboru lidské činnosti, do které by nějakým způsobem Jára Cimrman nezasáhl. Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner, kteří jsou vášnivými cimrmanology, nám představí tohoto českého génia jako kabaretiéra. Tak pojďme na to.
1: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý Buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu U Bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo Pět vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, víte,
2: ano,
1: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
2: Ano.
1: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
2: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
1: A tak dále.
2: Ano. A u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
1: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
2: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
1: Čili měl rád legraci.
2: No, to on teda měl, to on kolikrát...
1: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Říhových?
2: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici.
1: Ano.
2: A ty sestry Říhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale... To nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
1: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo Pět vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
2: No tak on, dědeček, říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
1: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo...
2: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale to nebylo vůbec slyšet.
1: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
2: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano, a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
1: No a teď co tam dělal?
2: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka aby na něj nemohli.
1: Jste mi nerozuměli, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil.
2: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
1: Aha.
2: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
1: Tak už se nám to začíná projasňovat.
2: Každý prý odtamtud vyletěl jako šíř.

0: Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
1: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
0: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
1: Ale jen to řekněte.
0: Až ono je to takový.
1: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
0: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
1: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
0: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman. Ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky.
1: No,
0: nebo
1: to až zase jindy, pane Brucknere. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
0: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Dříha.
1: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za maličkou chvíli naše kroky povedou do televarieté, ale ještě předtím tu máme píseň s názvem Rýmy v podání Hany Zagorové a Rozhoupej zvony nad námi, tak to je Evička Pilarová a Jaromír Majer v těch nejlepších letech. Ještě jednou přeji hezké páteční odpoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jak už jsem předestřel, za maličkou chvíli si budeme moci poslechnout jeden z nezapomenutelných dialogů Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka se zábavného pořadu Televarieté. Přátelé, sledujte, s jakou bravúrou se dají do jednoho rozhovoru spojit nové šaty, svátky i televizní seriály.
1: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
2: No, hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
1: Kde?
2: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
1: No, to jo.
2: Já počítám, já budu hádat, jo?
1: No.
2: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
1: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
2: A pamatujete se pod kterým?
1: Ale... Pod vánočním.
2: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti. Já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
1: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
2: My jedli.
1: Jo?
2: A jedli.
1: A nevěděli, kdy přestat, víte?
2: No právě.
1: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
2: Jako?
1: Na nový rok jsem jako žok, na 3 krále.
2: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
1: To pokračuje, na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
2: Výborný až na ty 3 kila.
1: Víc.
2: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
1: Jak to?
2: No, dost, no, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
1: Jo.
2: Hned, jak se se mnou utrhl ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. Jo. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
1: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
2: Jak to?
1: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
2: No jo, to jo. No.
1: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
2: No jo, no. To...
1: Já tady chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
2: To je lepší. A co on jako bratranec?
1: On je reprezentant v basketbale, víte?
2: A co, proč jako...
1: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
2: Ano. Já říkám dávno, že sport je užitečná věc a že by si lidi měli ze sportu brát příklad.
1: No co pak to nedělají? Vemte si jenom tu košíkovou. Co lidí se podle ní naučilo driblovat?
2: No, nebo co lidí si v nejneočekávanějších momentech dokáže vybírat odechový časy.
1: No, a nebo ta zónová obrana. To je i v životě zajímavá věc. Namíříte si to na jednoho jediného lajdáka, bác ho máte proti sobě celý kolektiv.
2: Ovšem, já vám řeknu, v košíkovi jsou prvky, které se ještě mimo ní nevžily a měly by se vžít.
1: To je fakt. Představte si, že by se lidi hlásili k vlastním faulům.
2: No, nebo si představte taky, to mě napadlo teď, že by každý po 5 chybách automaticky odešel.
1: Milý kolego. Vy jste podle mě sníle.
2: To jo, ale jenom ve dne, víte, to je zajímavý. Ve dne s ním, v noci ne. V noci já nevím, co to je mít sen.
1: To je dobře, že nic nesníte
2: a
1: v noci.
2: Celá... celá rodina má sny, já myslím jako snění, že se vám něco zdá.
1: Ano.
2: Celá rodina má sny. Naše babička například, ta si bere dokonce do postele brejle, kdyby se jí zdály čísla do Matesa, aby na ně viděla. Nebo moje žena má sny, ta mě třeba probudí ve tři ráno, sloumá se mnou, představ si. Mně se zdálo, že jsme letos jeli do Itálie. Já vždycky říkám, tak spí, ještě třeba se ti taky bude zdát, kde jsme na to vzali. Já jsem... Já jsem si koupil před lety snář, to byly vyhozený peníze. Mně se něco zdá.
1: Vy holt spíte jako Dudek, no.
2: No, tak někdy jako Dudek, někdy jako Sokolovský, podle toho, který se vysílá seriál zrovna. Já vám řeknu, v tomto právě vězí, víte, já se koukám každý večer na televizi až do konce A já chodím spát takovej nějakej uklidněnej, víte? S vědomím, že všechno běží normálně a že všichni jsou na svých místech. Žena za pultem, muž na radnici a nejmladší z rodu hamrů v jeslích.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. Děti ze zamčeného auta vyndavali praští hasiči. Dneska zasahovali v ulici u Děkanky. Rozbili boční okno a dvě děti předali lékařům. Policisté a odborníci opakovaně upozorňují, že lidé nemají ve vedrech ani na krátkou chvíli nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných vozech. Vysoké teploty můžou teplotu v autě zvýšit během chvíle o desítky stupňů. Vedra plní lékařské ordinace. Pacienti přibývají zejména na urgentních příjmech fakultních nemocnic. Nejčastěji jde o dehydrataci, kolapsové stavy, úpal, úžeh nebo zhoršení chronických nemocí. Lékaři upozorňují také na to, že vedle zdravotních komplikací hrozí kvůli vedru víc i úrazy anebo dopravní nehody. Abychom nebyli součástí těchto statistik, musíme hlavně hodně pít. 4 hodiny trvalo soudní jednání o vazbě pro Jana Wolfa. Primátor Karviné si pak u soudu v Ostravě vyslechl, že je volný. Soud odmítl vazbu, kterou navrhoval žalobce. Wolf tak bude dál stíhán na svobodě. Vinu ve fotbalové korupční kauze odmítá. Souboj mezi Pražským hradem a vládou skončí unavenou remízou, odhaduje to glosátor Luděk Staněk. Důvodem sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a Babišovým kabinetem je červencový summit NATO v Ankaře. Vláda hlavu státu v delegaci nechtěla, ale ústavní soud nařídil tam prezidenta nakonec zařadit. Podle Staňka jde o politickou tahanici, která nemá a nebude mít vítěze.
2: Je to takové nepřehledné klubko, ve kterém občas je někdo nahoře, občas někdo dole, ale myslím si, že ještě uvidíme pár jako veletočů v tomhle tom. Takže těžko říct, ale myslím, že ten souboj nemůže skončit jinak než v podstatě unavenou remízou, kdy se obě dvě strany vyčerpají takovým způsobem, že je to nebude bavit a už to nebude bavit ani jako nás.
1: Spor mezi hlavou státu a vládou se teď vede o to, kdo bude v čele delegace. Petr Pavel tvrdí, že to má být automaticky prezident. Podle ministra zahraničí Petra Macinky ale nic takového z rozhodnutí ústavního soudu nevyplývá. Summit v turecké Ankaře proběhne 7. a 8. července. A ještě jedno vedro. Belgie kvůli extrémnímu horku ruší rekonstrukci bitvy u Waterloo. Ani herci, ani diváci by to nezvládli. Belgii zasahla stejně jako velkou část Evropy vlna veder. Právě dnes se očekává teplotní rekord. Teploty by mohly dosáhnout až 40. Slavná bitva u Waterloo připomíná porážku francouzského císaře Napoleona. No a připomenu i počasí, i když jsou ho plné zprávy, zítra naměříme 35 až 39 stupňů místy, ale může být i 41. A samozřejmě čekáme slunečno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka zábavného pořadu Smějeme se, kterou odstartuje Lešek Semelka písní s názvem Jména. Tak ještě jednou hezké páteční odpoledne.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Naším dalším hostem je paní Halina Pavlovská, která nám opět poradí, jak u našich dětí přežít pubertu. Prý nemáme nic řešit a měli bychom se přestat o naše ratolesti bát. No ale jak to dokázat?
1: V praxi může vztah dětí k vědomostem vypadat takhle. Nedávno k nám přijel jeden 19-letý mladík z Ameriky. Zeptal se mne, na jakém kontinentě leží Afrika. Chvilku jsem se dmula pýchou, že úroveň našich škol je rozhodně vyšší. Pak jsem jela na natáčení do Bratislavy a když jsme viděli z dálnice paneláky, tak se má dcera naprosto vážně zeptala: ti Slováci mluví anglicky? A pak mi tam jeden člověk, když se mu svou krasavici představila, se soucitem řekl: můj synovec má zase tuberu. Má další rada zní: nic neřešte. Jedna moje přítelkyně se málem zhroutila, že si její syn nechal namontovat poměrně velkou náušnici do penisu. Bála se o jeho zdraví. Syn to stejně provedl a má kamarádka se nakonec neubránila hrdosti nad tím, jak byl její miláček při operaci statečný. Taky nám prozradila, že její syn má teď velký úspěch u dívek, roštěnek, a že má jen jeden problém. Že když je moc velký vítr, tak velký vítr, že hýbe i větvemi stromů, že to syna bolí. Aby člověk přežil pubertální dítě, musí se o ně přestat bát. A proto nebojte se o ně. Pořád mám strach. Pořád vyhlížím z okna a šílím při pohledu na opilce a skiny. A navíc mi přítelkyně vyprávěla, jak ji někdo pronásledoval. Když pak moje holčička přišla tak kolem třetí domů, rozčileně jsem jí řekla: prosím tě, to přece nemůžeš takhle chodit po nocích. Co kdyby tě někdo přepadl? A moje dcera na to přezíravě řekla: prosím tě, podívej se, jak vypadám. Proč by mě měl někdo přepadávat? Moje dcera vypadala, že má oblečení z kontejneru. Mimochodem, tenhle typ oblečení přijde na strašné peníze. A tak jsem tak nějak paralyzovaně řekla: no ale co kdyby to byl nějaký narkoman? A má dcera mávla rukou: to ne, narkomany přece všechny znám. Dcera mé kamarádky měla tuhle slavit narozeniny. Chtěla je slavit dokonce doma a dokonce dovolila rodičům, aby doma zůstali. Chvilku sice váhala, jestli je má zamknout v pokoji a na záchod je pouštět, jen když ji zavolají na mobil, ale nakonec jim povolila, že se jejím kamarádům mohou představit. Nejdřív oblékla otce. Různě mu kreativně sežvejkala košily, půjčila mu svůj černý svetr, zrušila mu na kalhotech puky. Pak se zaměřila na mou přítelkyni, svou matku. Různě jí cuchala, cpala jí do sukně a hned zase do kalhot a pak vzdychla a řekla: a nemohla by mi před nima dělat matku teta Helena? Helena je mladší sestra mé kamarádky a ta se zděšeně zeptala: a proč? A dcera úplně vážně odpověděla: ta přece jen vypadá trochu líp.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Letní kino.
4: Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminerce?

0: Za maličkou chvíli se spolu s Marcelou Holanovou, která, tuším, že to bylo minulý týden, oslavila krásné půlkuletiny, vydáme cestou lásek a jak se zdá, dorazíme až do Motorestu. To už ale se mikrofonu chopí její kolegyně Petra Janů. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Z Ferdinanda, hrdiny stejnojmenného animovaného snímku, jde hrůza. Je to totiž obrovský býk se srdcem nesmírného dobráka, který se stal nejlepším kamarádem malé holčičky Niny. Ovšem jednoho dne se dostal do rukou pořadatelů Koridy a jeho osud byl, zdá se, spečetěn. Jak a jestli vůbec se dostal zpět ke své malé kamarádce, to se můžete dozvědět, když se podíváte na animovaný snímek Ferdinand ve 20 hodin na Nova Cinema. Jak stojí v záhlaví snímku Gump, pes, který naučil lidi žít? Každý pes dá svému pánovi duši, ať je malý jako čivava, anebo buldog, který se za vámi sune a sotva funí. To už se dostáváme k rodinnému snímku, jehož hlavní roli zde hraje toulavý pes, který našel štěstí až poté, co potkal svého pána. O světě viděném očima psa Gumpa se více dozvíte při sledování filmu Gump, pes, který naučil lidi žít, ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Paní Zuzana Bubílková, jak se zdá, chce si otevřít školící středisko a připravovat lidi do soutěže Chcete být milionářem. Pan Miloslav Šimek hned prověří její schopnosti, jak se říká, zda na to má. Do nového střediska pak pošle našeho bývalého prezidenta pana Václava Klause a, jak se zdá, tak to bude skutečný, ale skutečný oříšek.
1: Tak helejte se, otevřete vaše školící středisko, nazveme ho třeba Bubu Trichtýř, nějak se to nazvat musí. No a já budu hrát profesora Václava Klause, nakonec jsem taky pedagog bývalý a hraju tenis. No tak co?
2: No, ano. Je, dobrý den, pane profesore,
1: dobrý den,
2: posaďte se, dobrý den.
1: Ano.
2: No teda vás bych tady ale nečekala, vám
1: řeknu. Já jsem taky nevěděl, že jste tady. Kdybych to byl věděl, tak jsem sem nešel.
2: No, tak pane předsedo, začneme se školením, ano?
1: Ano, dobře, začneme se školením, tak co byste potřebovala vědět?
2: No ne, počkejte, vy jste se přišel školit sem, ne?
1: Ano, já jsem zvyklý, víte, všude přednášet, promiňte, teď jsem právě byl v Davosu, jsem tam přijel a vrátil jsem se. Tam pozvali nejlepší ekonomy z celého světa a mě.
2: A měl jste úspěch?
1: Veliký úspěch, ano. Tam jsme říkali své nejlepší myšlenky a já byl první. Hotov.
2: No, takže, pane předsedo, vy jste se přišel školit, ano?
1: Já jsem se přišel školit a ještě než začne, můžu se vás zeptat, budete volit ODS?
2: No já vás asi zklamu, já nebudu volit
1: Nebudete.
2: ODS.
1: Já jsem si od začátku říkal, že nevypadáte moc chytrá. A ne, koho budete volit?
2: No já budu volit velice podobnou skupinu Hlásek.
1: Jakou?
2: SOS.
1: SOS, to je strana, to neznám. To zase se někdo trhnul, ne? To založili, když jsem byl v Davosu. To vypadá na vodičku. Ten je chytrý jak lodní šroub, akorát, že se točí v obráceně.
2: Ne, to byl žert, pane
1: To byl žert. No, paní redaktorko, já nechápu tohle, nechápu, jak někdo může žertovat o politice. Tule mi jeden občan na ulici povídá, pane předsedovi, politici můžete jít hovězí bez soba. Já jsem se díval na to vaše zasedání v parlamentu, jak jste jednali ohledně televize. A řeknu vám, vy tam snad tu masokostní moučku žerete přímo. Já nevím.
2: No tak, pane profesore, začneme s tou přípravou na soutěž Chcete se stát milionářem. Ano. Nejdůležitější je nenechat se zaskočit otázkou.
1: No to já se nenechám. Minule mi doktor při prohlídce povídá, pane profesore, potřebuji si vás poslechnout. Já pan doktore, přijďte na meeting. A on povídá, ne, prsa potřebuji vyluxovat. Dokážete zatajit dech, pane profesore a pan doktore, te maličko, víte, co já všechno dokázal zatajit?
2: No, tak pane profesore, začneme si zkoušet situace, které by v soutěži mohly nastat.
1: Prosím.
2: Ano? Tak jste připraven, ano?
1: Já
2: tak
1: vždycky.
2: Například otázka. Který z politiků rozhodl o dostavbě Temelínu? Za A. Pithart, za B. Klaus, za C. Dlouhý, za D. Zeman.
1: Tuto otázku odmítám. Tu mi nedávejte, nebo odejdu. To je pořád Temelín a už to mám hlavu a chladicí věž. Tuhle mi jeden signatář výzvy, děkujeme, odejděte, povídá. Pane předsedo, vy byste si z Temelínu měl vzít příklad, protože ten se taky odstavil sám. Já nechci uslyšet o Temelínu.
2: No tak dobře, pane profesore, tak tahle otázka vám nevyhovuje. Tak doufejme, že teda v soutěži nebude, tak pojďme na jinou otázku. Kolik u nás od roku 90 zkrachovalo bank a kampeliček? Za A 22, za B 26, Za C 28, za D 32.
1: Ne, já nemohu souhlasit ani s touto otázkou.
2: No počkejte.
1: Prosím vás, co to je za otázku?
2: Počkejte, pane profesore, jestli nevíte, ano, tak můžete požádat publikum o pomoc, anebo zavolat příteli na telefonu. Zavolejte třeba pana Salcmana.
1: Prosím vás, tady nejde o to, že bych nevěděl, já vím všechno, ale to je špatně formulovaná otázka. Vy se ptáte, kolik zkrachovalo banka Kampeliček. Proč se nezeptáte, kolik neskrachovalo? Zkrachovalo bank a Kampeliček.
2: No, protože se ptám, kolik jich zkrachovalo.
1: No právě to jsou pořád ty negativní otázky. Já jsem z toho otřesen, mně se z toho skutečně postavil Tomáš. Teda Ježek se mi postavil.
2: No ne, pane profesore, tohle tak to nejde. Vy jste nesoustředěný, vy diskutujete o obsahu otázek. Já vás musím požádat, abyste přišel za týden.
1: Za týden?
2: Můžete v tuto dobu.
1: Za týden v tuto dobu nemohu, to máme na grémiu akci Daruj krev.
2: Daruj krev?
1: Daruj
2: Co
1: krev.
2: To je za ano. akce?
1: Budeme se píchat do prstu a slibovat si věrnost, víte? Aha. Já budu Old Shatterhand a Langrvinetu. Píchneme se a budeme se mísit, protože mě pořád někdo opouští a ke všemu minulý týden na tenisovém kurtu mi opustil backhand. Úplně mě odešel. Já se hraju hůř než Egesi.
2: No, tak pane profesore, já se s vámi teď rozloučím a pošlete prosím vás z čekárny dalšího, ano?
1: Ano. Kdybych nemohl, zavolám.
2: Ano.
1: A nebo pošlu Langera.
2: Ano, tak nashledanou. Ano, nashledanou.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Podél železničního koridoru na Jižní Moravě hoří tráva. Provoz mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna stojí. Hasiči mají na místě 15 jednotek. Za dvě děti v rozpáleném autě může jejich matka. Odešla nakupovat, zatímco její potomci spali. Na rizikovou situaci za vysokých teplot upozornil svědek, který přivolal také policii. Děti byly podle záchranářů naštěstí v pořádku. Varují ale, že při extrémních vedrech stoupá teplota v autě během chvíle o desítky stupňů. Rozruch zažila ulice u Děkanky. Zachráněným dětem jsou 2 a 4 roky. Policie nás vyzývá, že kdybychom viděli děti zavřené v autě, máme jí okamžitě volat. Nikdo totiž nemůže tušit, jestli jsou děti v autě minutu nebo půl hodiny. Tento víkend asi připíše historické teplotní tabulky. Hrozí i víc než 41 stupňů, takže by mohl padnout 14 let starý teplotní rekord 40,4 stupně. Takové vedro zažili v Dobřichovicích u Prahy. Nejvyšší teploty budou zítra a pozítří, zejména v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. V Praze je dneska tepleji než ve španělském Madridu. Pokud se chcete ochladit, jeďte na sever Evropy nebo do Pobaltí, kde mají okolo 20. Vedra v Česku utnou pondělí. Bouřky. Školáci mají už několik hodin prázdniny. Ty letos trvají dlouhých 66 dní, zvlášť pro rodiče. My jsme s mikrofonem natáčeli u základní školy na pražském Zahradním městě.
2: Mám 4 dvojky a sami jedničky, takže je to úplně dobrý.
3: Budu se stejskat po deváťákách.
4: Prázdniny mám plány, že pojedu do Itálie, potom mám soustředění s tancem.
3: Pojedem do Rakouska na túru, u babičky budu na nějakých příměšťácích.
1: Do lavic se žáci vrátí v úterý 1. září. Za benzín a naftu zaplatíme o víkendu víc. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot totiž narostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře na 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i pondělí, které určuje ministerstvo financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Zítra bude slunečno a mimořádně horko. Naměříme do 39 stupňů. Na severovýchodě území bude mezi 33 a 36. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
3: Nebo věš, nebo jeď, vezmi

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Na Česko se valí extrémní tropy. Po několikadenní vlně veder nás čeká víkend, během kterého se maximální naměřená teplota má přiblížit k 41 stupňům. Hodnotu může i překonat. Už zítra by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně. Ten drží od srpna 2012 středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se kromě záchranářů chystají také úřady a samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili některé víkendové akce. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapi. Bary, medvědí. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
4: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes nos, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
1: Podél železniční koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna na Brněnsku hořela na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili na několik desítek minut provoz. Zasahovalo tam 15 jednotek. Mluvčí jihomoravských hasičů to řekl agentuře ČTK. Vlaky se mohly po koridoru znovu rozjet po 5. hodině odpoledne. Novinkou čelí vedrům Paříž. Francouzská metropole otevřela ochlazovací místnosti pro veřejnost. Obyvatelstvo tak může trávit úmorná vedra v klimatizovaných prostorech. Na radnici 17. obvodu zpřístupnili svatební sál s kapacitou několika set lidí, který se během chvíle zaplnil zejména rodiči s malými dětmi, seniory, ale i občany pracujícími z domova. Úředníci proto připravují otevření dalšího klimatizovaného prostoru. Venku přitom hasiči nachystali ochlazovací lázeň pro pacienty s úpalem. Francii spalují vedra jako máme my. Zítřek chystá slunečnou oblohu a nejvyšší teploty většinou mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá. Zvěst okolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Český impuls.

od Alžbety opisoval zvesela. Zatímco mi květa, totéž dá ti nikdy nechtěla.

se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo, o pěknou řadu roku posunul se v čase svět. Já učivo jsem hltal, až doktorem jsem stal se.

0: slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6. Český impuls.

nežli zámek a spousta krásy a že endokud mám jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál fér.

Svět byl krásnej, umytej, jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou překrytej, chystal se dál, proč pak se vracet. Petr nás máchal celou noc, a co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl noc.

zkouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstávat. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl fír a netopír, jen smutek, že už musím domů. Bylo to postý a jako první

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Do Xany na Litoměřicku se dnes pekli ve vlastní šťávě. Znovu tam bylo nejtepleji z celé republiky. Naměřili tam 38,1 stupně. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
2: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
1: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd, o rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Ceny nájmů v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu kolem 35 000 korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmů má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 000 korun. No v Ženeve takmer 84 000 korun.
1: Bývalý poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta Donalda Trumpa kápl božskou. John Bolton se u soudu přiznal, že nezákonně nakládal s tajnými dokumenty. Informují o tom dnes tiskové agentury. Podle nich by se díky přiznání po dohodě s ministerstvem spravedlnosti mohl Bolton vyhnout vězení. Trumpovým poradcem byl za jeho prvního prezidentského období, pak se ale s republikánským lídrem rozešel a stejně jako někteří další bývalí spolupracovníci se stal jeho kritikem. Zítra bude slunečno a horko, naměříme do 39 stupňů. Na severovýchodě území bude o něco příznivěji, bude mezi 33 a 36. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká klásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je kluků 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidím poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejtěžší.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: V centru Prahy hořelo. Hasiči vyjížděli v podvečer do Hybernské ulice, kde měli hlášený požár terasy na střeše hotelu. Kvůli vyššímu počtu zasahujících jednotek byl vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Událost se ale obešla bez zranění. Mluvčí pražských hasičů to uvedl na síti X. Asi 200 hostů se podle něj evakuovalo z hotelu samo. Kvůli zásahu se dočasně uzavřely Hybernská, Opletalova a Bolzanova ulice a také ulice U Bulhara, které se kříží nedaleko místa požáru. Oheň zasáhl jen terasu. Vnitřní prostory hotelu byly lehce zakouřené. Na mimořádně horké počasí reagují některé firmy. Svým zaměstnancům zajišťují pitný režim nebo jim umožňují kratší přestávky. Například zahradníci v Teplické botanické zahradě mají možnost upravit si svou pracovní dobu tak, aby nebyly na place v té největší výhni. Impulzu to potvrdil Jan Ptáček, který je pověřený jejím řízením.
2: Personál snaží se využívat co nejvíce pružnou pracovní dobu, to znamená, že přicházejí brzo ráno, aby vše obstarali, zalili, aby ty rostliny přežily a pak po obědě mohou odcházet po té jedné hodině. Samozřejmě teď si vybírají i hodně dovolený.
1: Zvláštní režim mají kvůli horku i hasiči. Častěji se během zásahů střídají a pokud to situace dovolí, snižují stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali. Počet obětí středečních zemětřesení ve Venezuele se blíží tisícovce. O život přišlo s jistotou 920 lidí, zraněných je přes 3300. Uvedli to státní představitelé. Bilance stále není považovaná za konečnou. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že ve Venezuele se pohřešuje na 50 tisíc lidí. Pátrací a záchranné akce pokračují. Do země přichází i pomoc ze zahraničí. Do prací na místě se zapojí 70 členný tým z Česka. Z Prahy odlétá zítra dopoledne. V rybníku Skalník odpoledne utonula žena. Okolnosti úmrtí v Dobřejovicích u Prahy prověří kriminalisté. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že oznamovatel viděl v rybníku plavat ženu, která se mu ztratila z očí. Asi o půl hodiny později pak vytáhl z vody svědek, ale už bez známek života. Kriminalisté nařídili soudní pitvu. Zjišťovat se bude třeba i to, jestli žena nebyla pod vlivem alkoholu. V Plzni začnou padat pokuty za takzvaný vizuální smog. Podnikatelé a majitelé domů v centru mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Od července hrozí sankce.
3: Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, poutačů nebo reklamních laviček platí v centru od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu magistrátu už klesl počet velkoplošných plachet téměř o polovinu, kde jsou ale reklamy v rozporu s pravidly. Od července začnou padat pokuty. Ty ve správním řízení mohou dosáhnout opakovaně až 2 milionů korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Zítřek bude horký, ale také slunečný. Naměříme maximálně mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: D1 na Pelhřimovsku zablokovala nehoda. Na 84. kilometru se v 8:30 večer u Jiřic ve směru na Brno srazila dvě osobní auta s dodávkou. Dva lidé se zranili a zdravotníci je převezli do nemocnice v Pelhřimově. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že dálnice byla krátce neprůjezdná. Ještě před 9:00 se podařilo auta odklidit na strany a prostředním pruhem je tak úsek průjezdný. Okolnosti nehody policie zjišťuje. Při požáru v Prachaticích skolaboval hasič a skončil v nemocnici. Oheň tam večer zasáhl truhlárnu a sklad se dřevem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Na síti to uvedli krajští hasiči a záchranka. Informace o příčině vzniku požáru a výši škod zatím hasiči nezdělili. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapibá. Medvědí. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
4: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes noc, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: V neděli může podle předpovědi padnout absolutní teplotní rekord. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Praha zažívá masivní příval turistů ze Spojených států. Američané si naše hlavní město velmi oblíbili. Považují ho za historické centrum, které je bezpečné a stále levnější než Paříž nebo Řím. Reagují také aerolinky a spouští novou přímou linku z Filadelfie.
5: Nové spojení z Filadelfie do Prahy doplňuje oblíbené lety z New Yorku. Do Česka podle odhadů letos v létě dorazí přes 250 tisíc amerických cestujících. Pro ty je Praha atraktivní, hlavně kvůli zachovalé historii a vysoké bezpečnosti. I přes domácí zdražování navíc Američané v pražských restauracích a hotelech stále ušetří. Porovnání s dalšími destinacemi v západní Evropě totiž za své dolary dostanou mnohem vyšší komfort. Oblíbili se také české pivo a tradiční speciality, jako je guláš nebo svíčková. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Trunda uvedl, že možný předčasný konec kouče nároďáku není téma. V rozhovoru pro ČT Sport se takto vyjádřil po vyřazení našich už ve skupinové fázi mistrovství světa. Spolupráce se 74-letým koučem bude pokračovat podle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem dostali domácí úkol. Po šampionátu v Americe mají vypracovat hlubokou analýzu. Zítřek přinese mimořádné horko. Na severovýchodě území bude až 36 stupňů, jinak naměříme až 39. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

My hledali ho dlouho, jak lovec úlovek, a s námi spousta letadel, lodí a ponorek. A najednou se v mlhách ten kolos objevil a v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řekl si hochu domů, už sotva dopluješ, buď my, anebo oni se na dno dostanem.

bylo to senní, než na moři byl kryt. Tak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali, jak na nejlepší fór. Když skončila se válka, já v novinách to čet, že větší bitvu oceán nezažil za 100 let. Dnes už nikdo neví moc o bitvách na moři, že sežraloky rvali se i malí úhoři. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Vlna veder v Evropě i dnes zlámala mnohé rekordy. V Německu padl celoroční teplotní rekord hodnotou 41,3 stupně. V Británii naměřili nejvyšší červnové teploty třetí den po sobě. Svůj nejteplejší den v roce zažila s víc než 35 stupni také Belgie, ve které je tak pasé rekord z roku 1973. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. Rekordy mají namále i v Česku. Teplota by se měla přiblížit k 41 stupňům nebo tuto hodnotu dokonce překonat. Souboj mezi Pražským hradem a vládou skončí unavenou remízou. Odhaduje to náš glosátor Luděk Staněk. Důvodem sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a Babišovým kabinetem je červencový summit NATO v Ankaře. Vláda hlavu státu v delegaci nechtěla. Ústavní soud ale nařídil tam prezidenta nakonec zařadit. Podle Staňka jde o politickou tahanici, která nemá a nebude mít vítěze.
2: Je to takové nepřehledné klubko, ve kterém občas je někdo nahoře, občas někdo dole, ale myslím si, že ještě uvidíme jako veletočů v tomhletom. Takže těžko říct, ale myslím, že ten souboj nemůže skončit jinak než v podstatě unavenou remízou, kdy se obě dvě strany vyčerpají takovým způsobem, že je to nebude bavit a už to nebude bavit ani jako nás.
1: Spor mezi hlavou státu a vládou se teď vede o to, kdo bude v čele delegace. Petr Pavel tvrdí, že to má být automaticky prezident. Podle ministra zahraničí Petra Macinky ale nic takového z rozhodnutí ústavního soudu nevyplývá. Summit v turecké Ankaře proběhne 7. a 8. července. Pražští policisté dnes měli déjà vu. Znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem. Hledali ji už včera a po vypátrání předali zdravotníkům. Dnes utekla z nemocnice a policie se tak pustila do pátrání na novo. O pomoc prosila i veřejnost. Policejní mluvčí později médiím sdělil, že se ženu podařilo najít. Včerejší lékařské vyšetření ukázalo, že hledaná nejspíš vypila chladicí kapalinu Fridex. Po dnešním útěku ženy z nemocnice proto policisté uvedli, že může být pohřešovaná v ohrožení života. Do nejvyšší budovy v Pekingu nejspíš narazilo malé letadlo. S odvoláním na svědky o tom informují tiskové agentury. Úřady se k tomu bezprostředně nevyjádřily. Na sociálních sítích se objevily záběry padajících trosek a poškozené fasády mrakodrapu. Zatím není jasné, jestli si nehoda vyžádala mrtvé nebo zraněné. Příčina nehody zatím není známá. Nad Pekingem obvykle platí přísná omezení letového provozu a lety malých letadel i dronů podléhají zvláštnímu povolení. Ceny nájmů v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmů má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korun. No v Ženeve takmer 84 tisíc korun. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států se pohnuli z místa. Ve Washingtonu večer podepsali rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty se vedla od úterý. Americký ministr zahraničí Rubio sdělil, že dohoda vytváří rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Podle médií počítá s částečným odchodem izraelské armády z jihu Libanonu. Boje v oblasti trvají od března navzdory tomu, že byla uzavřená příměří. Zástupce Hizbaláhu pohrozil, že uplatňování dohody může vést v Libanonu k občanské válce. Víkend přináší extrémní teploty. Na severovýchodě území může být až 36 stupňů, jinak naměříme až 39. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Tropický víkend je tady. Už dnes by se mohla maximální naměřená teplota přehoupnout přes 40 stupňů. Padnout by dokonce mohl 14 let starý absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně ze středočeských Dobřichovic. Odborníci apelují na lidi, aby brali vážně doporučení, která sebou extrémní horko nese. Měli bychom se vyhýbat pobytu na slunci, dodržovat pitný režim, ale také třeba omezit fyzickou zátěž. V žádném případě a ani na chvíli bychom neměli nechávat v zaparkovaných autech děti, seniory nebo domácí mazlíčky. V rychle se ohřívajícím voze jde totiž o život. Česko podává Venezuele pomocnou ruku. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do země zasažené zemětřeseními dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, kinologů, sepsy nebo třeba lékařů a tlumočnice. O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Zřítily se desítky budov a stále narůstá počet obětí. Podle večerní aktualizace bylo zemřelých už přes 900 a zraněných na 3300. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že se ve Venezuele nadále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Rodiče by si měli posvítit na online zájmy svých dětí. Podle odborníků nestačí jen hlídat čas, jaký děti v online světě tráví, ale také vědět, co vlastně děti na internetu sledují. Experti z Českého telekomunikačního úřadu na konferenci řekli, že malé děti často sledují nesmyslná, strašidelná nebo nevhodná videa, často vytvořená za pomocí umělé inteligence. Hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Třeba na herní platformě Roblox se děti podle odborníků učí závislosti na malých transakcích a mají k dispozici pornografický nebo extremistický obsah. Například si hrají na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Starší děti pak streamují, co dělají, a některé se svlékají za peníze. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře ČTK popsala, jaké má slovní hodnocení výhody.
2: Ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
1: Od září příštího roku bude slovní hodnocení povinné u všech žáků prvních tříd. O rok později se pak rozšíří i na druhé ročníky. Školy teď mohly volit mezi klasickou klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Policie na Karlovarsku kvůli školnímu vysvědčení apeluje na rodiče. Obsahuje totiž spoustu citlivých údajů a tak by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.
3: Řada rodičů nebo i prarodičů se školními výsledky dětí ráda chlubí. Zatímco dřív stačila odpověď na otázku, jaké bylo vysvědčení, dnes do hry vstupují sociální sítě. A tady je podle policie problém. Jméno, rodné číslo a adresa školy z vysvědčení totiž lákají podvodníky. Spojit si vše dohromady není složité, jde o citlivé údaje. Karlovarská policie proto před tímto trendem důrazně varuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: První prázdninový víkend přináší sluníčko a extrémní teploty. Na severovýchodě území bude dnes až 36 stupňů. Nejčastěji má být mezi 35 a 39 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Odrýma cibulkama tapety parmazán.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lizinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

Lucky you'd speak, Minnie Liza, Minnie Liza would speak.

0: jenže brousek je suchý, mrázový. Jenže brousek je suchý, mrázový. Čím. Zkus vodu pít, zkus vodu pít, si vodu. A v čem ji mám přinést, Lízo, Lízo, a v čem ji mám přinést, Lízo, řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro mám.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Na Česku se valí extrémní tropy. Po několikadenní vlně veder přichází víkend, během kterého se maximální naměřená teplota má přiblížit k 41 stupňům. Hodnotu může i překonat. Už dnes by mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně, který drží od srpna 2012 středočeské Dubřichovice. Meteorologové i zdravotníci vyzývají, aby se lidé vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají třeba dopravci, správci železnic, silnic a samozřejmě záchranáři, kterým přibývá výjezdů. Pořadatelé kvůli horku ruší i některé venkovní akce. Už včera večer podle serveru Novinky.cz kolabovali kvůli horku diváci na muzikálovém představení v plzeňském amfiteátru. Někteří lidé stále podceňují nebezpečí rozpáleného auta. Pražští hasiči včera zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranářům. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve vozidle jejich matka. Podle svých slov si jen odběhla do nedalekého obchodu. Tyto děti vyvázly v pořádku. Tragicky ale dopadl případ dítěte v autě ve francouzském Marseille. Tamní úřady oznámily, že zemřelo 18-měsíční dítě, které do nemocnice převezli hasiči v úterý, kdy ho našli v zaparkovaném autě na kampusu nemocnice. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech nenechávali v zaparkovaných autech děti nebo zvířata ani na krátkou chvíli. V uzavřeném voze totiž teploty během chvíle stoupají o desítky stupňů a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Nebezpečné to je i pro dospělé. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet hůř hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoci s osvěžením.
1: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
2: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata i sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapi. Bary, medvědí. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
1: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf té v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
3: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno. Se to zalévá přes nos, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
1: Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: V Plzni začnou padat pokuty za takzvaný vizuální smog. Podnikatelé a majitelé domů v centru mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Od července hrozí sankce.
4: Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, billboardů, poutačů nebo reklamních laviček platí v centru od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu magistrátu už klesl počet velkoplošných plachet téměř o polovinu, kde jsou ale reklamy v rozporu s pravidly. Od července začnou padat pokuty. Ty ve správním řízení mohou dosáhnout opakovaně až 2 milionů korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Armáda Spojených států provedla nové údery na cíle v Íránu. Reaguje tak na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil. Americký prezident Trump včera útok označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Zatím se k úderu Írán přímo nepřihlásil. Připomenu, že dohoda mezi Spojenými státy a Íránem z poloviny června zavádí 60-denní příměří a počítá s obnovením plavby skrz Hormuzský průliv. Úlev, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu. Víkend se ponese ve znamení sluníčka a mimořádného horka. Dnes naměříme většinou mezi 35 a 39 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 34. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Mé jméno je Joe Roberts. Ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí. Je zvajec divokej.

Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je...

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Tropický víkend je tady. Už dnes by se mohla maximální naměřená teplota přehoupnout přes 40 stupňů. Padnout by dokonce mohl 14 let starý absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně ze středočeských Dobřichovic. Odborníci apelují na lidi, aby brali vážně doporučení, která sebou extrémní horko nese. Měli bychom se vyhýbat pobytu na slunci, dodržovat pitný režim, ale také třeba omezit fyzickou zátěž. V žádném případě a ani na chvíli bychom neměli nechávat v zaparkovaných autech děti, seniory nebo domácí mazlíčky. V rychle se ohřívajícím voze jde totiž o život. Česko podává Venezuele pomocnou ruku. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí s potřebným vybavením do země zasažené zemětřeseními dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí, včetně hasičů, statiků, kinologů, sepsy nebo třeba lékařů a tlumočnice. O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Zřítily se desítky budov a stále narůstá počet obětí. Podle večerní aktualizace bylo zemřelých už přes 900 a zraněných na 3300. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl agentuře AFP, že se ve Venezuele nadále pohřešuje na 50 tisíc lidí. Rodiče by si měli posvítit na online zájmy svých dětí. Podle odborníků nestačí jen hlídat čas, jaký děti v online světě tráví, ale také vědět, co vlastně děti na internetu sledují. Experti z Českého telekomunikačního úřadu na konferenci řekli, že malé děti často sledují nesmyslná, strašidelná nebo nevhodná videa, často vytvořená za pomocí umělé inteligence. Hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Třeba na herní platformě Roblox se děti podle odborníků učí závislosti na malých transakcích a mají k dispozici pornografický nebo extremistický obsah. Například si hrají na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Starší děti pak streamují, co dělají, a některé se svlékají za peníze. Někteří školáci viděli na vysvědčení místo známek text. Například na základní škole Vodičkova v Praze zavádějí do praxe slovní hodnocení, a to hlavně u žáků s odlišným mateřským jazykem nebo speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy Dagmar Zelená agentuře